Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují

0: Za prvé, dôveru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 20. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočinek na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šere smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku. Hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Modleme se. Hospodine Pane náš, tobě chceme vzdávat díky, chválu a slávu, protože ty si zasloužíš. Ty jsi náš dobrý pastýř, pán a král. Ty nás vedeš a my ti děkujeme za tvoje laskavé vedení i v tomto týdnu, za tvoje ochranu a vyznáváme, že jsme rádi u tvého slova a proto prosím, aby si připravil naše srdce i dnes večer, abychom mohli celým svým nitrem vnímat to, co nám chceš říci. Požehnej bratru kazateli slovo, které jsi mu dal a otvírej naše srdce, abychom ho mohli přijmout, pochopit a podle toho žít. Oslav se tvým duchem a tvým slovem, zbuduj svou církev dnes. A my ti děkujeme za tvé dobré dary, které nám chceš dnes večer dávat. Chvála buď tobě ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

Dostávame sa dnes k další veľmi požehnané části Božího slova, vyplývající z tohoto 23. žalmu. A sice k té krásné větě, kalich mi po okraj plníš. Kraličtí říkají, kalich mi naléváš až oplýva. Další požehnaná část, kterou si otevíráme z tohoto žalmu dnes po 20. Od oleje, kterým pastýř mazal hlavu ovečky, se David, žalmista, pojednou přesouvá k jakémusi kalichu, do kterého je naléváno do té míry, že se do něj už víc nevejde. Až po okraj. Kraliči říkají doslova oplývá. To znamená, že je vrchovatý. Věřím, že každý si umí představit, jak taková nádoba vrchovatě naplněná vypadá. Je to stav, kdy každá pouhá další kapka, kterou byste tam přidal, by způsobila, že by to přeteklo. Nevím, jak ví, ale někdy se to přihodí, že naleju takto plnou sklenici, tak se na něj neodvážím sáhnout. Protože si uvědomuji, že jenom letmý dotek, kdy se jí dotknete a mírně se zatřese, tak dojde k vylití. Věřím, že jste to také zažili, co děláte v takových chvílích, bratře a sestry. Když ji nalijete až po okraj a bojíte se na ní sáhnout, co uděláte? Nevím, co řekl bratr, ale sestra to řekla aspoň to, co dělám já. Prostě usrknout v takové pozici, jaké je, protože i když si myslíme, že se nám ruka netřese, když máte míru vrchovatou, jak dnes se jí dotknete, tak voda vám jasně ukáže, nebo co tam máte nalito, že to přeteče. Přesně v takovém stavu vidí David sebe sama ve stádu těch svých oveček. Že Bůh ho obdarovává takovým stavem, že jednoduše je plný po okraj a jenom se ho dotknout a už to přetéká. A já věřím, že vidíte, že tohle je obraz biblické míry. Jaká je biblická míra? Vrchovata. Najděte si Lukášovo evangelium, ať si o tom přesvědčíme. Lukášovo evangelium, 6. kapitola, ten 38. verš, ta první část říká, dávejte a bude vám dáno, a teď poslouchejte, dobrá míra, my si vždycky vybavíme jenom to vrchovaty, jenomže písmo říká, dobrá míra, za druhé, natlačená, představte si, našlapaná, za druhé, natřesená, vždycky, když jsme naplnili pytel a chtěli jsme, aby se tam ještě trochu vešlo, tak jsme ho natřásali a on se ještě slehl. A za třetí teprve je to, co si zapamatujeme, a to je to vrchovaty. Takže dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovata. To je biblická míra. A takhle David, žalmista, vidí sebe sama ve stádu Kristových oveček. Zahrnut vším potřebným až po samý okraj. Jenomže to, co mě a věřím i vás v tomhle místě pozastavuje, je právě ona nádoba, kterou David používá k tomu, aby vyjádřil tu boží plnost v jeho životě. David tady neříká, nepoužívá tu míru, neříká, že to byl nějaký pytel, neříká, že to byla nějaká nádoba, nějaký kýbl, ale používá tady takový docela zajímavý výraz a název. Říká, že ten jeho dobrý pastýř mu plní, co? Kalich. Nezaráží vás to, když si čtete tohle slovo? Kdyby řekl, že nám plní peněženku, že přetéká, to by bylo šťastný křesťan. Kdyby jsme řekli, že nám plní konto, že přetéká, to by jsme byli šťastní. Ale David říká, můj pastýř mi plní kalich. Teďko bez, abyste nějak přemýšleli jakkoliv hluboce, tak zkuste mi říct, bratři a sestry, co se vám vybaví, když se řekne kalich? První, co se vám vybaví v tom duchovním životě, vůbec v životě jako takovém. Co se nám vybaví, když se řekne kalich? Že páně, když nám pán nalévá kalich, co se nám vybavuje? Opravdu natřesená peněženka? Krev?
Víte, David mohl k vyjádření toho všeho, čím ho Bůh zahrnuje, použít úplně jiný výraz. Víte, že každý, kdo skládá nějakou báseň nebo píseň, tak používá slova, jaká sám chce. Je pravda, že někdy i ty, které nechce, hlavně by to rimovalo, ale i tam si může vybrat. Když tam to slovo nechce dát, tak ho tam nedá. David, když skládá tenhle žalm, on mohl použít jakýkoliv výraz. Mohl říct, Bůh mi plní cokoliv, až to oplývá. Ale on používá výraz kalich, aby vyjádřil ten pravý smysl toho, o čem to všechno v Hospodinově stádu je. A já jsem za to velmi rád, i když na první pohled se mi to také úplně nelíbí. Dovolím si proto v této biblické hodně vyzvednout právě kalich jako něco, čeho si ovečka Ježíše Krista všímá ve stádu, jako toho, co jí pastýř plní až po okraj. A učiní tak pouze do té míry, do jaké míry mi to písmo dovoluje. Nechci si vymýšlet, nechci domýšlet, pouze tak, jak nám dovoluje Bible se podívat na kalich, tak se spolu s vámi podívám v takových čtyřech rovinách. Pokusíme se vám to i promítnout, abyste to měli před sebou, i až z tohoto místa vyjdeme. Ten první je kalich požehnání. Bratře, sestry, v Davidově době plný kalich byl mimo jiné znamením požehnání, že Bůh žehná, a bylo to také v té době jakýmsi znamením úcty, například když přicházeli hosti na návštěvu k někomu, tak hostitel v té době na znamení, že je rád a že si váží té návštěvy, která ho poctila, tak před něho postavil kalich s vínem a nalil ho až po samotný okraj a tím mu dal znát, že má radost, že přišel. Dal mu najevo, že si ho váží a že není lhostejný vůči té návštěvě. A David, jak vidíte, používá stejný výraz. Z pozice ovečky vidí, jak je poctěn pastýřem, který je šťastný z toho, že je jeho ovečkou. Vidí, která k mu jeho pastýř nalévá jako projev úcty kalich až po okraj. To znamená, kolik se do něj vejde. A tak pojďme se v tuhle chvíli zamyslet i my nad tím naším kalichem, který v oblasti požehnání nám Pán do dnešního dne naléval v Ježíši Kristu. Nebo bylo tomu jinak? Tady sestra řekla, že si vybaví večeři Páně, když se řekne kalich. Pojďme tam odsud začít, bratře a sestry. Já vím, že bychom teď mohli začít, je léto a pomaličku už vidíme všechno to, čím nás Pán Bůh požehnal po té traně úrody, ale pojďme začít od večeře Páně, pojďme začít od požehnání, které jsme v Ježíši Kristu obdrželi. Víte, z tohle žalmu je vidět, že léto se pomalu jistě blížilo ke svému závěru a minule jsme si řekli, že už se blíží podzim v životě ovečky a tudíž nastal i čas jakéhosi bilancování u oveček a oni se mohli ptát sami sebe, jaký to byl rok. Jsme tady už také pomalu v závěru léta a myslím si, že není na škodu si říci, co jsme prožili s Pánem Ježíšem Kristem za tu dobu, kolik jsme jeho. Opatroval nás, měl o nás zájem, měl o nás péči, zahrnoval nás vším dobrým, nestrádali jsme, neplnil nám kalich až po okraj. Pojďme si udělat takový ten rozbor sami v sobě, jak to bylo ve stádu našeho Boha do dnešních dnů. Čím pro nás byl Kristus? Já věřím, že když budeme v tuto chvíli stát před naším Pánem v upřímnosti, budeme muset děkovat a zase děkovat. I když ta tělesná mysl nás zavádí v prvé řadě k tomu tělesnému, nechme bříško chvíli stranou, protože naše duše nás nutně povede k duchovnímu blahobytu. Apoštol Pavel v 1. Korinským 10.16 říká, což není kalich požehnání, za který děkujeme účasti na krvi Kristově, a není chléb, který lámeme účasti na těle Kristově, což pak nás to nevede k vděčnosti za oběť Ježíše Krista. Kalich požehnání, díky němuž patříme i dnes večer mezi spasené, by měl být, bratři a sestry, tím největším důvodem vděčnosti. Jaké větší požehnání bych měla chtít ovečka Ježíše Krista ve stádu, než vděčnost za to, že je jeho. Čím jiným než spásou bychom chtěli, aby ten náš kalich přetékal. Vždyť všechno tady ostatní zůstane. A co víc, to, co je ještě nápadnější, je, že tyto úkony, říká David, vykonává sám Hospodin.
Tedy on je tím, kdo hostí, neboli on je tím, kdo se stává zdrojem plnosti, dostatku i chtění. Je tím, kdo v Kristu sestupuje na naši úroveň. Dokonce tím, kdo o sobě říká, že je pastýř, což bylo v jedno z nejpodřadnějších zaměstnání v té době. V židovském výkladu tohoto žalmu jeden z rabínů řekl toto. Zhledávám, že není na světě podřadnějšího řemesla než pastýř, jenž po všechny dny chodí z holy a moštnou. A David přesto všechno nazval svatého, budíš požehnán, pastýřem. Tolik slova rabína. A nejenom, že to udělal David, víte, pán Ježíš, když přišel na tenhle svět, tak se k tomuto titulu pastýř hrdě hlásil. Jak to řekl u Jana 10.14, já jsem ten dobrý pastýř. Identifikoval se s Hospodinem, který svůj život pokládá za ovce. Tak moc je miluje. Víte, a my na téhle lásce máme podíl. I dnes večer. Tohle vykonal Bůh z velké lásky, protože po nás touží. Zároveň, jak jistě víte, tímto krokem i riskoval, že jeho láska nebude opětována. A pán Ježíš si posteskl, že přišel do svého vlastního, jenomže jeho vlastního nepřijali. Toho ale neodradilo. Od té doby vy i já jsme ho mnohokrát odmítli. Toho ale neodradilo. A tak je otázka dnes večer, jak zareagujeme my na tenhle kalich překypující božím požehnání. To už je čistě na každém z nás. Jisté ale je, že bez lásky k Bohu, bez lásky k tomu našemu dobrému pastýři, naše služba, ale i náš život postrádá smysl. Potkáváte nevděčné křesťany a jejich život není šťastný. Bez uvědomění si, čím jsme zahrnuti, bez lásky k našemu Bohu, postrádá náš život skutečně smysl. Naše víra se stává tím prázdným náboženstvím. A naše životy v takové chvíli budou řízeny strachem z budoucnosti, protože pokud nám Bůh nedal natřesenou míru doteď, kdo ví, co dá zítra a zda vůbec dá zítra. A tak si přeji z celého srdce, abychom šli po stopách žalmisty. On mimo jiné v 116. žalmu v 13. verši říká, já zvednu kalich spásy a budu Hospodinovo jméno vzývat. Jako bych chtěl říct, nevím, kudy půjdete vy, ale já půjdu cestou vděčnosti. A teď půjdeme k druhému kalichu. A ten už není moc krásný na první pohled. Je to kalich utrpení. Když se leto přiblížilo ke svému konci a ovečky byly pomalu a jistě připravováni na odchod domů, do ovčince, kde by přečkali zimu, byly jistě plné dojmu. Víte, když tak se vraceli už ovečky domů, aby byly ustájené přes zimu, tak jsem si najednou říkal, co si asi myslí, jak hodnotí to léto, jak hodnotí ten čas, kdy se o ně pastýř staral. Já věřím, že vedle vděčnosti za kalich plný požehnání, za to zelené požehnání, na kterém byli, za ty tiché vody, za ta místa odpočinku, na kterých měli podíl. Já věřím, že se v jejich životech skrývaly i různé nezodpovězené otázky, plynoucí z toho všeho, co se během toho roku dostalo do jejich života. Bylo by určitě zajímavé, kdyby ovečky uměly mluvit. Bylo by zajímavé se jich zeptat, co všechno se jim během té letní sezony přihodilo a za co se těžce děkuje. Zkusme se vžít, každý, jak jsme teď tady na chvíli, do života ovečky. Představte si je celé léto na pastvě. A teď na otázku, co nebylo úplně v pořádku, co nebylo úplně dobré v jejich životě. Co byste vyjmenovali? Já věřím, že to je těžké vžít se do života ovečky, ale přejdeme i do života té duchovní ovečky a tam už si myslím, že budeme doma. Ale pojďme na chviličku do toho stáda a zkuste vyjmenovat něco, co negativního na té pastvě vedle požehnaných travnatých nív a krásné vody a tak. Co všechno ještě mohlo být neúplně v pořádku? Stříhání, jsme si řekli, že ovečka nemá ráda. Taky se jí to určitě nelíbilo. Mouchy, nějaký hmyz, který je tam otravoval, také jsme o tom tady mluvili, si po dva pátky. Horko, kdy museli strkat hlavy k sobě, aby přečkali a vytvořili si stín. Co se ještě ovečkám stává během roku?
úrazy, trní. Určite sa niektorá z nich zranila. Víte, stačí tak málo, ovečka se dostane do situace, zniží vázne se zlomenou nohou, jindy potlučená, nejedna z nich možná potratila, jindy zase byly potrhané divokou zvěři, jiné zase prodělali různé nemoci během roku, na další se nedostalo tolik čerstvé trávy, jako na ostatní, však to víme, že jsou takové, které se proderou a pak jsou takové, které jsou odstrčené a možná opravdu některá byla odstrčená. Ovečky se dokážou i šikanovat, o tom jsme také mluvili, a možná některá byla opravdu odháněná. Byly takové, které možná se dostatečně nenapily a trpěly žízní, protože i tam se někdy odstrčily. Některé možná i trpěly zimou, některé se opakovaně ztratily, některé prožívaly strach, stres, a byly takové, které se ocitly i na pokraji smrti během toho roku. Nemluvím o těch, které ztratily ty své nejbližší. A teď bychom mohli dlouho pokračovat. A já věřím, že v podobném duchu uvažoval zřejmě i David, když si představil sebe jako ovečku a plný kalich ze strany pastýře. Ano, byl tam, pastýř byl na pastvě, ale ovečka najednou procházela takovým údolím, David ho jmenuje stínu smrti. Ano, vedle kalichu požehnání ovečka má i kalich utrpení. A tak se přenesme, bratři a sestry, v tuhle chvíli k tomu všemu, co nás jako Kristovy ovečky během uplynulého roku a během uplynulého času v Božím stádu v otázce utrpení doslova zahltilo. Však toho není málo. Ano, patříme do Kristova stáda, jsme Boží děti. Jenomže bylo toho tolik i v otázce kalichu utrpení, že jsme to někdy někteří nedokázali pobrat a strávit. Přetékalo to a někteří se cítili, že to nedokážete dopít. Někdy jste cítili, že ten kalich jako by neměl dno. Zvlášť v některých případech toho bylo opravdu požehnaně. Za uplynulá léta i v našem sboru. Úplně stejně jako u zmíněných oveček. Ať to bylo nemoci, ať to bylo trápení různého druhu, ať to byly ztráty blízkých, ať to byly úrazy, ať to bylo strádání, ať to byl strach, každý byste mohl vyprávět, co jste ve stádu Kristových oveček vzali i v otázce kalichu utrpení. Pojďme nahlednout do písma, jak se k tomuto přeplněnému kalichu stavěli ti, kteří byli před námi. Máme tady teďkom Davida, který děkuje pastýři za kalich, který byl naplněn až po okraj. I v otázce bolesti. Pojďme se podívat do knihy Job. Tam nacházíme dalšího božího muže, který v 2. kapitole v 8. verši říká: Job vzal střep, aby se jim mohl škrábat, a pak se posadil do popela. Jeho žena, imíte ta, která měla při něm stát, jak říká Adam, dal si mi ženu, aby při mě stála, ta, která měla při něm stát, tak měla mu pomáhat, tak mu říká: ještě se drží své bezúhonosti, zlořeč Bohu a zemři. Ale on jí odpověděl: mluvíš jako nějaká bláhová žena. A teď to odůvodňuje. To máme od Boha přijímat jenom dobro? Jinými slovy, to máme od Boha přijímat jenom kalich požehnání? Tam ta míra natřesená, našlapaná, nadupaná, ano. A teď pokračuje. Kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Ženo moje, máme se dívat jenom na A a B ne? Tady, bratře a sestry, vidíte ovečku, která pochopila i význam přetékajícího kalichu se jménem utrpení. Nevěděla, proč to všechno na ní přišlo, ale přijímá to jako něco, co je součástí života. Což pak jenom dobro? Jako by si ho ptal, na to dobro snad máme nárok? Když jsme brali jenom dobro, když nám Bůh požehnal 10 dětmi, když nám Bůh požehnal tak obrovskými stády, když jsme měli všechno, na co jsme si pomysleli, to si mi neříkala, abych zlořečil Bohu, a teď, když přichází ta druhá strana mince, tak mě k tomu vyzýváš? Víte, když přijde opak dobra, nemáme to přijímat jako něco, co má v našich životech též svůj záměr. Vím, že se to dobře káže, že se o tom i zpívá, ale víte, když to přijde, tak pojednou zjišťujeme, že na to nejsme připraveni. Toužíme po stádu Božích dětí, kdy se daří, ale co když se nedaří? Ale pojďme dál, Jan 18:11 čteme. Ježíš řekl Petrovi: schovej ten meč do pochvy. A teď zkuste mi říct, co tam je dál.
což nemám pít, co tady říká, kalich, který mi dal ďábel, ano, říká to tak, což nemám pít kalich, který mi dal můj otec. Víte, bylo to v Getsemane, když učeník Petr se jel Pána Ježíše bránit před těmi, kteří ho přišli zatknout. A Pán Ježíš v kontextu zvolal, nech toho, což pak mám brát, jenom dobro a zlo ne. Všimli jste si toho, což nemám pít kalich, který mi dal otec? A tak ptám se, jsme si vědomí, že mnoho z toho, co na nás přichází, je z nařízení, které nám dal Bůh? Víte, Pán Ježíš ten kalich utrpení, všimněte si, on vidí přicházet od svého otce. Doslova vidí, jak mu ho podává. Vypij ho můj synu až do dna. A že byl opravdu hluboký, o tom není pochyb. Je pravda, že s tímto, v tomto těle Pán Ježíš bojoval. Hodně s ním bojoval. A písmo nám to netají. Matouš 26:39 říká, podešel od nich, od svých učeníků, padl tváří k zemi a modlil se, Otče můj, je-li možné, ať mě tento kalich, který mi dáváš, mine. Ať jde mimo mě. Pane, pokud je možné, ať tohle trápení jde mimo mě, ať jde mimo naši rodinu, ať jde mimo moje manželství. Ale nezapomněl dodat, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. A to dělá Pán Ježíš opakovaně. Ve chvíli, kdy se ale otec rozhodl, bude to utrpení můj synu, Ježíš Kristus ho přijímá. A tak se ptejme i dnes, jsme připraveni i za tento kalich děkovat? Hospodin je můj pastýř a plní mi kalich až po okraj. A já jako jeho ovečka ho s vděčností přijímám. A ptám se, i kalich utrpení jsme ochotní? Vždyť pokud vím, učeníci si přáli pít ze stejnou kalichu jako jejich pán, nebo ne? Vzpomínáte si na to? Matouš 22:20. Ježíš jim odpověděl, vy nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít? Ptal se jich jednoho dne. A teď otázka na vás, co mu řekli? Můžete pít kalich, který mám pít já? A učeníci jednohlasně řekli, můžeme, můžeme. Pane, my se plně s tebou stotožníme. Pán Ježíš na to pravím, můj kalich pít budete. Proto na to navazuje apoštol Petr. V té době, kdy se Kristovi následovníci tomu začínají spírat. 1. Petra 4:12. Moji milování, nebuďte zmatení. Vyhni zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Jinými slovy, až to uvidíte z druhé strany, vidíte to jenom jste to, až to uvidíte z druhé strany, abyste se ještě víc radovali. A tak nebuďme zmateni. Děkujeme jako David za kalich, který Pán plní až po okraj, i v otázce utrpení. Třetí kalich, na který Bible poukazuje a který nemohu upominout, i kdybych rád ho přeskočil, je kalich trestu. Víte, kdyby ovečky mohly mluvit ve chvíli, kdy hodnotí ten uplynulý čas na pastvě během celého roku, tak oni by jistě mohli dlouho vyprávět i o tom, jak chutná kalich trestu. David tady opěvoval pastýřovu hůl, pastýřův prut. A víte, on ho neměl jenom za účelem, aby odháněl nepřátele, které chtěli ovečkám plížit, ale také musel občas použít i na ovečku. Dosud jsme mluvili o tom, jak je vodil na zelené pastvě, jak je přiváděl k čerstvým vodám, jak pečoval o jejich zdraví, jak je chránil před nepřáteli, jak i když museli udolit stínu smrti, jak je chránil, opatroval. Ale jestli mi dáte za pravdu, že každá ovečka, která měla podíl na tom výše zmíněném, okusila i část pastýřova hněvu. Každá ovečka okusí část pastýřova hněvu. Možná i tvrdost jeho hole. Hlavně jeho zákazy a příkazy. Jenom pastýř musel zakřičet. Musel poslat i pastevecko psa, který poslal ovečku tam, kam pastýř chtěl. Víte, ono to totiž ani na pastvě jinak nejde. Během celého období, kdy je ovečka na pastvě od jara do podzimu, se stane tolik věcí, kdy ovečka jednoduše nesouhlasí s pastýřem. I když to na první pohled vypadá, že žijí nějak vzájemné symbioze. Ovečky musí se podřizovat pastýři. Jsou chvíle totiž, kdy se jim nechce jít cestou, kterou je pastýř vede. Nechce se jim vždy poslouchat. Proto také některé pastýř ztratí a musí je někdy celou noc i další dny hledat. Protože své hlavě si šli po svém a ignorovali vůli pastýře. Jindy zase odstrkovali ostatní a museli okusit pastýřů hněv a trest.
Nemluví o tom, když opakovaně se protivili pastýřově nařízením. A mohli bychom i zde pokračovat, proč pastýř musel přistoupit k trestu. Ne proto, že je neměl rád, ale právě proto, že je měl rád. Proto ta snaha je vychovat ve stádu. Žalmista David by v tomhle směru mohl hodně vyprávět, jak se stavil k neposlušným ovcím ve svém stádu. Když si ale vybavíš sebe jako ovečku v tom Hospodinově stádci, říká, kalich mi plníš až po okraj, kalich mi naléváš až oplývá. Možná i v tomto řekl Hospodine, káráš mě a trestáš, že už se do mě ani nevejde. Slyšel jsem občas si některé otce, které říkají, nařežu ti, že se do tebe víc nevejde. Nevím, jestli jste dostali někdy nářez, že už se do vás víc nevešlo. Ale ovečky někdy museli být i v tomto směru. Okusit kalich, že už se víc nevešlo. A tak se ptejme, jak se nám dnešním ovečkám Pána Ježíše Krista líbí tento kalich. Z písma víme, že náš Pán není pouze ten, kdo miluje bez, aby trestal. Naopak, on používá trest k tomu, aby své ovečky vychovával. A to dokonce říká písmo přísným trestem. Židům 12.6 říká, koho Pán miluje, toho přísně vychovává. My známe tenhle text a vždycky, když ho máme opakovat, tak říkáme, koho Pán miluje, toho vychovává. Ale to slovičko přísně, to tam není jenom tak. Přísně ho vychovává. To znamená, někdy ho stlačí tam, kam nechce jít. Ano, používá k tomu, aby nás vychoval přísný trest. A to každého. Pavel říká, trestá každého, koho přijímá za syna. Není jedna ovečka, kterou by Pán netrestal v zájmu výchovy. Si představíte svoje děti, vy starší? Nevím, jestli byste mohli říct, že jedno z děcek, kdybyste jich měli 10, že opravdu prošlo životem bez, abyste na něm uplatnili nějaký druh trestu. To není možný. Každého Pán vychovává stejně tak i po té duchovní stránce. A všimněte si, jak v tomto směru Hospodin přistupoval ke svému lidu za doby proroka Jeremiáše. Jeremiáš 49.12. Toto praví Hospodin, hle, tímž nebylo určeno pít kalich, ti jej musí pít a ty bys zůstal bez trestu, nezůstaneš bez trestu, určitě budeš pít, ano, i z tohoto kalichu, protože tě chci připravit pro své stádo. A teď ještě zpátky k Jobovi, Job 5.17. Věru blaze člověku, jehož Bůh trestá, říká Job. Kázeň všemocného neodmítej. Ovečky ho odmítali, boží lid ho odmítal, ale Job říká, blahoslavený je ten člověk, který má podíl na božím trestu. A neodmítá ho. 22. kapitola, 4. verš. Trestá tě snad za to, že se ho bojíš? Za to s tebou vchází v soud? Ne. Za to nikdy nevchází Bůh v soud, že se ho bojíme. Právě proto, že opouštíme, že se ho nebojíme. A přísloví 13.24. Kdo šetří hůl, to rodiče znají. Kdo šetří hůl, v případě výchovy svých dětí, konkrétně synu, ten svého syna nenávidí. Slyšíte to? To neznamená, že přijete domů, vytáhnete hůl a ukážete, jak milujete své syny. Takhle jsem to nemyslel. Ale jistě chápeme, co nám Bůh chce říct. Kdežto, kdo jej miluje, ten ho trestá včas. Je pravda, že se nám to jako ovečkám Pána Ježíše nelíbí. Chtěli bychom to bez trestu častokrát. A to i tehdy, když neposloucháme, když se vzpíráme Boží vůli. Naše děti také by to chtěli, když neposlouchají bez jakéhokoliv zásahu rodičů. A i to náš pastýř ví. Slyšme slovo ze epištole Židům 12.11. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná. Říká Pavel, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo ji prošli. Všimněte si, přináší opět to požehnání, po kterém toužíme. Je krásné. A je tu poslední kalich, který chci vyzvednout v závěru biblické, a to je kalich vítězství. Všechny špatné chvíle, hrozné prožitky, špatné počasí, úrazy, nemoci jednoho dne pro každou ovečku skončí. Přišel čas, kdy už to bylo minulosti a byli opět krásně všichni ovčinci, kde přečkali zimu. Přišel čas, kdy každá ovečka si oddychla s tím, že nad vším zvítězila. I když to bylo nevím jak těžké.
Jednoduše přes všechno se dokázala přenést a vyhrála, nebo lépe řečeno, byla přes to všechno přenesená svým pastýřem. A hlavně vedlo jí to k tomu, aby z vděčnosti bilancovala. A já věřím, že jí toto a hlavně toto vedlo pastýře Davida k tomu, aby tuto větu zakomponoval do tohoto žalmu. Znovu říkám, mohl tam dát cokoliv. Ale on zvolil právě kalich. A to vedle kalichu požehnání, utrpení, trestu. Vidí i kalich vítězství. Je jedno, čím prošel, ale zvítězil. A že David procházel opravdu krušnými časy. Vyzkoušel si, co to znamená být věrný Bohu i nevěrný Bohu. Prošel si trestem hodně těžkým. Kdy ho pronásledoval i ten nejbližšího syn. Vede ho to k tomu, aby vzdával dík. Vedle kalichu požehnání, utrpení a trestu. Aby zvedl nad hlavu i kalich vítězství. Tímto ji vyzvedává nad hlavu. Slyšte ještě jednou ten výraz z žalmu 116.13. Zvednu kalich spásy. Ať už jsem prošel čímkoliv, byl jsem zachráněn. Hospodin mě zachoval a já budu vzývat Hospodinovo jméno. Víte, je to chvíle, kdy ovečka přes všechno, čím prošla, celý kontext života hodnotí jedním výsledkem a to je vítězství. Víte, náš problém v této době je, že nejednou hodnotíme pouze jednotlivé úseky života. A díky tomu častokrát zalezeme tam a onde a říkáme si, jak to máme špatné ve stádu Kristových dětí. Hodnotíme jenom jednotlivé úseky, které se nám zdají nespravedlivé vůči ostatním. A na jejich základě se nám zdá, že ani pastýř náš pán to s námi nemyslel až tak dobře. Že jednému žehnal více, druhému méně. Ale víte, my nesmíme zapomenout na to, že náš pastýř všechno, co na nás dopouští, dělá z pohledu věčnosti. Ne z pohledu zítřku anebo pozítří, ale kontextu věčnosti. A já věřím, že my jednou to uvidíme v celém tom krásném, požehnaném a uceleném kontextu. A to by nás mělo vést i dnes večer k vděčnosti za tento kalich, který i v našem případě ještě dnes večer oplývá. Možná u někoho z nás právě dnes v některé ze zmíněných věcí víc. Tak či tak je plný až po okraj. Však z čeho vychází, víme. Vychází z Kristova vítězství. Pán Ježíš zvítězil a díky němu vítězíme a zvítězíme i my. A na závěr přijměte povzbuzení z Izajáše 51:22. Toto praví tvůj panovník, Hospodin, tvůj Bůh, jenž vede spor svého lidu. Hele, beru ti z rukou ten pohár závrati. Ten kalich, pohár mého rozhořčení, už nikdy z něj nebudeš pít. Nebudeme-li pít z poháru jeho rozhořčení, pak budeme pít z poháru jeho požehnání. A já věřím, že jsme si toho vědomi. Tak buďme i dnes večer za něj náležitě vděční. Tak, jak nás Duch Boží povede, povstaneme i dnes v několika modlitbách. Děkujeme za tvé slovo, děkujeme za to, že i když v mnoha případech bychom chtěli některé věci jinak, ty nám připomínáš, že všechno je k našemu dobru. Prosím tě, odpust, když jsme reptali, když reptáme a budeme ještě reptat, otevírej nám, Pane, oči, ať vidíme ty požehnané věci z tvého zákona, ať vidíme, jak úžasným způsobem nás vychováváš a připravuješ pro věčnost. Častokrát, Pane, chceme, aby se to, co dostáváme, nám hodilo jenom tady, na této zemi, aby tady se nám to líbilo, ale víme, že všechno, co nám dáváš a způsobí tvé výchovy, jsou proto, abychom mohli jednou být s tebou věčně. A tak prosím tě z celého srdce, aby to dnešní slovo nám pomohlo k tomu, abychom tě poznali o něco lépe a také, abychom žili podle tvé svaté vůle. Byli tak příkladem i pro ty, kteří jdou vedle nás. A možná si mají, Pane Ježíši, lépe a nebo hůře. Chceme, aby jsme spolu, jako stádo, nesli starosti. Pomoz nám, nauč nás nést břemena i druhých, ať se nedíváme na to druhého, že to je jeho věc, ale ať dokážeme, Pane Ježíš, se alespoň tak, jak to jde, vžít do té situace a pomoci s křížem, s kterým, Pane, někteří si neví rady. Víme, Pane, že každý máme svůj kříž, ale díky za to, že nám ty ho pomáháš nést
a že také posíláš nás, abychom si zájmy pomohli. Ďakujeme za to, Pane, že i dnes si k nám mluvil a věříme, že i tohle slovo rozvedeš ještě dál, podle jak každý z nás jednotlivě potřebujeme. Chvála ti za vše, Pane. Amen.

Vyslechli jste si 20. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

Dana Zubčáková Z lásky pre lásku. Triumf Božej lásky. Z Božej milosti žijem 28 rokov. Vyzdvihol ma zo záhubnej jamy, z bahnivého blata. Na skalu postavil moje nohy a upevnil mi kroky. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. Žalm 40, 3. až 4. verš.

Milí posluchači Rádia Pokoj, ve spolupráci s vydavatelstvím World Challenge vás pozýváme k poslechu kázání Davida Wilkersona.

Láska, bázeň a poslušnosť. V bázni Hospodinovie uchází se zlého. Přísloví 16:6. Bázeň Hospodinova jest v nenávisti mýti zlé. Přísloví 8:13. Kdo má moje přikázání a zachovává je, to je ten, který mě miluje. Jan 14:21. To je ta láska, abychom chodili podle jeho přikázání. 2. Janova 1:6. Láska, bázeň a poslušnost. Když přijde na chození s Bohem, znamenají všechny tu samou věc. V minulosti jsem kázal o lásce k Bohu, bázni před Bohem a poslušnosti Bohu. Jakoby to byly tři různé aspekty našeho vztahu k Pánu. Ale teď zjišťuji, že tyto tři věci jsou neoddělitelné, že nemůžete praktikovat jednu bez dalších dvou. Nemůžeš milovat Boha, aniž bys před ním neměl bázeň. Nemůžeš milovat Boha, aniž bys neposlouchal jeho slovo. A nemáš opravdovou bázeň před Bohem, pokud ho nemiluješ a neposloucháš ho. Zeptej se sám sebe, co je tvou motivací pro dosažení vítězství nad chtíčem, žádostí, vášněmi a zakořeněnými hříchy? Pro dosažení svatosti a čistoty srdce? Někdo vyučuje, že jen strach z Boha vyprovokuje věřící, aby utekli žádosti. Citují tyto biblické pasáže. Skáza a bída je na jejich cestách a cestu pokoje nepoznali. Před jejich očima není boží bázně. Římanům 3:16-18. Boj se Hospodina a odstup od zlého. Přísloví 3:7. Bázeň Hospodinova jest studnicí života k vyhýbání se osidlům smrti. Přísloví 14:27. Písmo říká, jak byla první církev vzdělávána. Chodili v Pánově bázni a rozmnožovali se potěšením Ducha Svatého. Skutky 9:31. A Jeremiáš řekl, že hříšný Izrael nenásledoval Boha celým srdcem, protože se nebáli Boha. A není bázně mé při tobě. Jeremiáš 2:19. Ale další služebníci vyučují, že jedinou správnou, vhodnou motivací proti hříchu je láska. Slyšel jsem baptistického pastora, jak nedávno hřímal v rozhlase. Strach není pro křesťana, to je překroucení. Nemůžeš chodit s Bohem, když se ho bojíš. Láska je jediná odpověď na milost, kterou kdy budeš potřebovat. Jestliže budeš milovat Boha, budeš ho poslouchat. Tento pastor samozřejmě vylučuje boží bázeň jako nějakou motivaci pro poslouchání Pána. Už ten samotný nápad vyučovat lidi o boží bázni se mu zdála odporná. Opravdu, s kazatelem dnes všude slyšíš většinou poselství o lásce. Existuje trochu kázání o boží bázni. Téměř žádná mocná prorocká kázání, která přinesou usvědčení z hříchu a kompromisu. Místo toho pastoři vyučují. Jen miluj Ježíše celým svým srdcem a všechno bude dobré. Nejsme pod zákonem. Jsme povoláni do svobody. Všichni jsme selhali. Ale láska přikrývá veškerý hřích. Tak se jen procvičuj v lásce, miluj Ježíše a bratry a budeš mít nebe zaručené. To zní dobře, ale tohle není to, co říká Boží slovo. Můžeš odpovědět, ale neřekl snad Ježíš, že dvě nejdůležitější přikázání závisí na lásce, že máme milovat Boha a své bližní? Ano, řekl. Nepřu se s těmi, kteří vyučují,
že naší primární motivací jako věřících by měla být láska. Mou otázkou je rozdíl mezi novodobým církevním vymezením toho, co Ježíš nazývá láskou. Láska není jen citové pohnutí nebo náklonnost pro Krista. Nemůže být plně dána najevo jen skrze uctívání nebo kázání. A nemůže být měřena city. Mnoho křesťanů může sedět v církvi a cítit velké pohnutí, křičet k Bohu a plakat a pak jít rovnou ven z církve a neposlouchat Boha. Ježíš řekl, že to není milování jeho. Nic nemůže být v Božím slově jasnější. Láska znamená poslouchat přikázání Pána Ježíše Krista. Ježíš řekl, že jediný způsob lásky, který může přijmout, je poslušnost každého jeho přikázání. Uposlechnout jeho slovo ve všech věcech a vždycky. Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání. Jan 14:15. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jako jsem já zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Jan 15:10. Neboť to je láska k Bohu, abychom zachovávali jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká. 1. Jan 5:3. Kristus to nemohl učinit jasnější. Milovat ho znamená poslouchat každé jeho přikázání. Ale co přináší důslednou a trvalou poslušnost? Jsem přesvědčen, že zbožná milující poslušnost je z jednoho zdroje. Strach z živého Boha. Poslušnost, která má počátek v opravdovém a zbožném strachu z Boha, je perfektní láska. Předkládám následující verše písma jako důkaz. A podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, znám ho, a nezachovává jeho přikázání, je lhář a není v něm pravda. Kdokoliv však zachovává jeho slovo, v tom Boží láska opravdu došla k dokonalosti. Podle toho víme, že jsme v něm. 1. Jan 2, 3 až 5. Poněvadž tedy přijímáme neotřesitelné království, buďme vděční a tak služme Bohu přijatelným způsobem, s úctou a bázní. Neboť náš Bůh je stravující oheň. Židům 12, 28 až 29. Neslyšíš dnes kázat tyto verše písma z mnoho kazatele. Místo toho je Ježíš zobrazován jako bezmezně milující dědeček, který přehlíží hřích. On samozřejmě ví, že jsme všichni slabí a občas selžeme. Ale písmo tu říká něco odlišného. Říká, že uposlechnutí jeho přikázání je perfektní láska a bázeň před Bohem je to, co nás motivuje k poslušnosti. V podstatě to znamená zkrátka toto. Jestliže je v tobě opravdová Boží bázeň, budeš poslouchat každé jeho slovo a tím, že to budeš dělat, ho budeš milovat způsobem, o kterém řekl, že je pro něj přijatelný. Jestliže se bojíš Hospodina a posloucháš jeho slovo ve všem, nebudeš muset neustále prozkoumávat své srdce, aby spoznal, zda ho skutečně miluješ. Nebudeš se stále snažit měřit svou lásku svými slzami nebo nedostatkem slz. Můžeš jednoduše odpočívat v jeho slově, Kristově pravém vlastním slově. Tvá poslušnost jemu je láska. Přesto na druhé straně mince jsou všechny způsoby, metody, o kterých si myslíme, že jimi vyjadřujeme lásku Ježíši. Například můžeme sedět v jeho svaté přítomnosti a plačtivě zpívat. O, jak miluji Ježíše, jsi láska mého života. Ježíši,
si centrem mé radosti. Ale jestliže ve svém každodenním životě neposloucháme Boží slovo, pak nejsou všechny naše řeči, kázání a zpívání o milování Ježíše ničím jiným než sentimentální duševností. Je to všechno padělek. Bůh ti přikazuje, aby ses zřekl světa, oddělil se od špatných kamarádů a ukřižoval své tělo se všemi jeho žádostmi a vášněmi. Posloucháš ho v těchto věcech? Jestliže ne, jestliže stále neposloucháš slovo, které ti bylo dáno, pak je pro něho tvé uctívání naprosto nepřijatelné. Je to jako znějící kov, zvonivý činel, bezvýznamný hluk. Mnoho křesťanů nebere Boží slovo vážně, nevěří, že Bůh má na mysli přesně to, co říká. Opravdu měl Ježíš na mysli to, co řekl svým vlastním drahým přátelům? Řekl svým učedníkům, říkám pak vám přátelům svým, nestrachujte se těch, jenž tělo zabíjejí a potom nemají, co by více učinili, ale ukáži vám, koho se máte báti. Bojte se toho, kterýž to, když zabije, má moc uvrhnout do pekelného ohně. Jistě, říkám vám, toho se bojte. Lukáš 12:4-5. Opravdu to zamýšlel Bůh, když řekl, nemilujte svět ani ty věci, které jsou ve světě. Jestliže někdo miluje svět, otcova láska v něm není. 1. Jan 2:15. Nebo potom, když žádostivost počne, porodí hřích a hřích, když dospěje, splodí smrt. Jakub 1:15. Nedávno jsem slyšel jednoho kazatele. Nemusíš poslouchat všechna přikázání v Biblii. A i kdybys je všechny poslouchal, ještě stále tě to nespasí. To by bylo zákonnictví. Ne, naopak jsme se snažili zničit Kristovi příkazy tím, že jsme je nazvali zákonem. Nádherná přikázání, která nám dal pro naše dobro, aby nás zachránila před námi samotnými a před našimi hříchy. Přikázal nám, abychom činili pokání. Přikázal nám, abychom věřili v něho a v nebeského Otce. A přikázal nám, abychom milovali své bratry jako sebe sama. Abychom odpouštěli druhým a on naopak odpustí nám. Jestliže posloucháš jenom tato přikázání, činit pokání ze svých hříchů, věřit, že Otec poslal Ježíše a milovat a odpouštět svému bratru, pak jsi spasen. Chodíš ve světle, jak jsi ho přijal. Když Ježíš říká, že nejsme spaseni ze zákona, mluví o něčem zcela odlišném. Mluví o našem úsilí, zasloužit si spasení, způsob, jakým židovští vedoucí zkoušeli zachovávat všechny náboženské zvyky, mytí hrnců a pánví, pečlivě spočítané desátky a celý zbytek 660 skutků těla. Nikdo nemůže být spasen skrze skutky, ale ptám se tě, které z 10 přikázání můžeš porušit a jít do nebe? Cizoložství? Lhaní? Sám Nový zákon říká, smilníky a cizoložníky pak bude soudit Bůh. Židům 13:4. A všechněm lhářům připraven jest díl v jejich vězeře, kteréž hoří ohněm a sírou, jenž jest smrt druhá. Zjevení 21:8. Milovaný, nemáme právo porušit kterékoliv z těchto přikázání. Ježíš řekl, že nepřišel, aby zrušil zákon, ale naplnil ho. A jestliže nějaký člověk učí jinak, měl by mu být uvázán mlýnský kámen kolem krku a být hozen do moře. Učiním velmi smělé prohlášení. Věřím,
že je nemožné chodit důsledně v poslušnosti a svatosti, pokud ve svém srdci nemáš bázeň Hospodinovu. Jestliže nemáš strach z Boha, budeš nakonec věřit, že Bůh je schovývavý ke hříchu. Budeš si myslet, že protože On je tvůj milující otec, tak tě nikdy neodmítne, že můžeš hřešit, jak chceš, a stále sílit. Dostaneš se do kolotoče hřích, vyznání, hřích, vyznání. Až si řekneš, mohu dělat, cokoliv chci. Běžet zpátky k Ježíši a dát to do pořádku. On mi vždycky odpustí. Ne, je pravda, že zloděj, který visel na kříži vedle Ježíše, byl spasen v hodině, kdy umíral. Ale v něm se již odehrálo skutečné pokání. Mnozí si dnes myslí, že mohou k Bohu křičet jen před smrtí. Ale skutečností je, že jsou příliš zatvrzelí ve svých hříších. Zrovna teď se můžeš ptát, jak mohu získat strach z Boha? Jestliže je Boží bázeň skutečný základ poslušnosti a poslušnost je perfektní láska, pak mi ukaž, jak se chopit svatého strachu. Získáš Boží bázeň zrovna jako Izrael. Nauč se jí. Hospodin je připraven vyučovat své bázni všechny, kdo potom touží. Pojďtež, dítky, poslouchejte mne. Bázni Hospodinově vyučovat vás budu. Žalm 34:11. Bůh nás vyučuje bázni před ním skrze své slovo. Použil Mojžíše, aby nám dal dva příklady, jak se naučit bát se ho. Za prvé, předtím, než Mojžíš zemřel, nadiktoval králům Izraele, jak chodit v poslušnosti. Mojžíš mohl prorocky vidět, že děti Izraele si ustanoví krále podle své vlastní touhy. Tak prorokoval těmto budoucím králům. Toho toliko ustanovíš nad sebou krále, kteréhož by vyvolil Hospodin Bůh tvůj. Když pak dosedne na stolici království svého, vypíše sobě připomenutý zákon tento do knihy a bude jej míti při sobě a čistí jej bude po všechny dny života svého, aby se naučil bátí Hospodina Boha svého a aby ostříhal všech slov zákona tohoto i ustanovení těch a činil je. Deuteronomium 17:15-19. Každý král musel stále krmit svou duši a mysl záznamy o minulých božích jednáních s Izraelem. Měl se učit bát Hospodina tím, že viděl, jak Hospodin Jehova žehnal poslušného a jak zcela zničil a proklel všechny, kdo neuposlechli jeho slovo. Milovaný, takto jsem se naučil bázni Boží. Znovu a znovu jsem zkoumal první a druhou knihu Samuelovu, královské knihy a letopisy a pokaždé byla Boží jednání jasná a král činil to, co bylo správné před Hospodinem, jako činil jeho otec a chodil v bázni Boží a Hospodin byl s ním a žehnal mu a způsobil, že se mu dařilo a do všech jeho nepřátel vložil děs z Boha. Přesto znovu a znovu stejný biblický záznam říká o dalších králích. A král činil, co bylo zlé v očích Hospodina a zapomněl na Boží cesty a chodil podle svého myšlení. A Hospodin od něj odešel, oddělil se a byl tam hlad a skáza a zničení. Je to velice jednoduché, těm, kdo činí, co je správně, Bůh žehnal a těch, kdo činili zlé, se Bůh zřekl. Bůh říká ve svých záznamech, nikdy jsem nepřihmouřil oko nad hříchem a ani nikdy nebudu. Jestliže budeš pokračovat v kompromisech a flirtování s hříchem, budu s tebou jednat zrovna, jako jsem jednal s Davidem.
nemám žádné oblíbence. Myslíš si, že nějak přehlédnu tvé hříšné skutky, když jsem soudil jeho, muže podle mého srdce? Za druhé, Mojžíš také přikazoval Izraeli, aby nanovo četli Hospodinova přikázání každé generaci. Lidé měli svolávat speciální shromáždění každých 7 let, aby podrobně vylíčili všechna boží spravedlivá jednání s jejich otci. Mojžíš jim prorokoval, aby slyšíce učili se a báli se Hospodina Boha vašeho a hleděli činiti všechna slova zákona tohoto. Synové také jejich, kteří ještě toho nepoznali, ať slyší a učí se báti Hospodina Boha vašeho po všechny dny. V nich živi budete na zemi, do níž, přejdouce Jordán, vejdete, abyste ji dědičně obdrželi. Deuteronomium 31, 12 až 13. Mojžíš prorokoval, nová generace dětí se vzbouří, nebude vědět nic o bázni Hospodinově, nebudou mít naprosto žádnou motivaci, aby poslouchali Boha a chodili ve svatosti. Muži a ženy boží je musí učit ze záznamu o božích cestách v jeho slově, jak žehnal každému, kdo ho poslouchal a proklel všechny, kdo neuposlechli. Milovaný, Mojžíš mluvil o našich dnech. Není tohle to, co se právě teď děje v naší zemi? Nová generace mládeže se vzbouřila a nevědí nic o zodpovědnosti a morálce. Poslouchej rozhovor kteréhokoliv puberťáka na ulici. Uslyšíš nejohavnější, nejvulgárnější jazyk na tváři země. Je to přímo z pekla a naše děti v to byly pokřtěny skrze hudbu, filmy a televizi. Tato generace je ztracená, nevědí nic o Bohu. A jestli církve a nedělní školy nebudou křičet a vyzývat mladé lidi ohledně jejich hříchů, kdo to udělá? Nebudou to vzdělavatelé. Školní děti se teď učí AIDS výchovu, což znamená, jak použít kondomy a provádět sexuální styky. Zrovna teď koluje mezi 7letými školáky v New Yorku spis nazvaný Tvoje práva. Říká, máš právo mít sex s kýmkoliv, jakéhokoliv pohlaví, kdykoliv chceš. Spis je sponzorovaný organizacemi spolupracujícími se školou a jejich cílem je distribuovat 500 000 knížek do každé školy ve městě. Bůh říká církvi, tvé děti nebudou vědět nic o mně ani o mé svatosti. Musíš je vyučovat boží bázni, vyučovat je ze záznamu o mých jednání. Jestliže nejsi ochotný zkoumat Boží slovo, aby ses naučil, jak jednat s hříchem a neposlušností, pak zkrátka uvažuj, jak Bůh soudil hřích ve svém domě za posledních 5 let. Svět viděl služebníka evangelia spoutaného řetězí jako obyčejného kriminálníka z ulice a vlečeného do vězení na mnoho let. Bůh vzbudil svou církev následujícím odhalením všech odporně špinavých detailů. Viděl jsem fotografie na titulní straně a řekl, pane, kdyby nic z toho, co jsi řekl v historii, nevzbudilo strach v každém kazateli v Americe, tohle to udělalo lépe. Bůh srazil nejsledovanější televizní službu na tváři země. Ostuda a potupa se snesla na nejznámějšího amerického kazatele, muže, kterého bylo vidět v televizi víc než kteréhokoliv jiného v historii. A všechno se to zhroutilo kvůli hříchu. Bůh ukázal své církvi, že člověk může stát za kazatelnou a kázat o milování Ježíše. Ale jestliže tato slova nežije, nemiluje Krista. Může brečet a obhajovat se vším, čím chce.
milují oba tyto muže a nepovyšují se nad žádného z nich ani nad kohokoliv dalšího. Ale vím, že kdybych nechodil v Boží bázni, padnu také. Jsi někým tak zvláštním nebo důležitým, že by Bůh přehlédl tvůj hřích, tvůj tajný chtíč, tvou neposlušnost? Ne, můžeš si být jistý, že tvůj hřích tě dostane. Jestliže jsi byl svědkem těchto veřejných božích jednání proti skrytému hříchu v jeho církvi a přesto ses dosud nenaučil bázni před Bohem, potom jsi svázán svou nepravostí a zralý pro stejný konec. Drahý svatý, musíš chtít Boží bázeň. Musíš ji hledat celým svým srdcem. Bůh nedá svůj svatý strach těm, kdo jsou leniví nebo duchovně líní. Budeš-li ji hledat jako stříbra a jako pokladu pilně vyhledávat ji, tehdy porozumíš bázni Hospodinově a známosti Boží nabudeš. Přísloví 2, 4 až 5. Přesto je získání Boží bázně skutečně velmi jednoduché. Začíná tvou poslušností Bohu ve všem, co ji znáš. Když teď mluvím o poslouchání Boha, nemyslím tím naučit se z paměti každé význačné slovo v evangelii, abys je všechny dělal. Spíše, jestliže jsi prostě věrný v uposlechnutí světla, které již máš, v poslouchání přikázání, které znáš, Bůh tě povede krok za krokem k další poslušnosti a do jeho svaté bázně. Nemusíš vymýšlet, hledat nějaký zákonický způsob, abys ho poslouchal. Poslušnost k tobě přijde skutečně milující přirozenou cestou. Dovol mi, abych s tebou sdílel skvělé výhody poslušnosti. Ježíš zaslíbil neuvěřitelná požehnání všem, kdo konají posvěcení v bázni Boží. 2. Korinským 7.1. Existuje mnoho takových výhod, ale já uvedu jen 3. Za prvé, budeš požehnaný manifestací Ježíše samotného ve tvém vnitřním člověku. Kdo má moje přikázání a zachovává je, to je ten, který mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým otcem a já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe. Jan 14.21. To je jedno z nejmocnějších požehnání v Božím slově. Zaprvé Ježíš řekl, a kdo mě miluje, bude milován mým otcem. Jinými slovy, Bůh pro tebe bude mít speciální lásku, protože posloucháš mě. Víme, že Bůh má společnou korporační lásku pro celý svět. Ale Ježíš mluví o něčem jiném. Říká, že Otec má pro tebe ve svém srdci speciální lásku, když chodíš v poslušnosti k jeho synovi. Začíná tě milovat velice speciálním, zvláštním způsobem. A já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe. Jan 14.21. Ježíš také říká, že když ho budeš poslouchat, zjeví ti sám sebe. To je tak neuvěřitelné, že to nemohu pochopit. Když jsem připravoval toto poselství, strávil jsem celý týden na tomto jednom tématu. Pane, co tím míníš, když tě budu poslouchat, zjevíš mi sám sebe? Stále ještě nevím, jak to udělá. Ale mohu k němu jít v modlitbě a říci, Ježíši, přiměl si mě, abych věřil, že se mohu držet tohoto zaslíbení. Pověděl si mi, že téměř neznám skutečného Ježíše, ale že každý den svého života, bez ohledu na to, jakého věku jsem dosáhl, se pro mě budeš stávat víc reálný až do mého posledního dne. Nakonec Ježíš řekl, jestliže mě někdo miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a zřídíme si u něj příbytek. Jan 14, 23. Představ si to,
Ježíš ti dal osobní zaslíbení. Jestli ho prostě miluješ skrze svou poslušnost k němu, zavázal se, že všechny tyto věci pro tebe udělá. Ukáže ti speciální lásku, kterou pro tebe má Otec. Zjeví ti sám sebe a on a Otec skutečně přijdou a budou u tebe bydlet. Úplně se tě zmocní, otevřou tvé porozumění k tomu, kdo je Bůh a naplní tvé tělo, duši a ducha slávou své přítomnosti. Za druhé, budeš požehnán neobyčejným pomazáním, abys slyšel a znal jeho hlas. Ale ve vás zůstává to pomazání, které jste přijali od něho, a nepotřebujete, aby vás někdo učil. Ale jak vás to pomazání učí o všech věcech a je skutečné a není lež, a jak vás naučilo, tak zůstávejte v něm. 1. Jan 2.27. Když boží bázeň zaplaví tvou duši, když si ho poslechl, odolal si ďáblovi, utekl si žádosti, dal si stranou hřích, který tě tak snadno obklíčuje, začneš přijímat pomazání pro slyšení a známost jeho hlasu. Budeš mít duchovní uši k slyšení. Nebudeš potřebovat nějakého proroka nebo učitele, aby ti dal slovo od Boha. Budeš vyučován nepomíjejícím Božím duchem. Ale každý křesťan, který žije v hříchu, který chodí v žádostech, chtíči, smilstvu, chamtivosti nebo neposlušnosti jakéhokoliv druhu, nemůže slyšet skutečný Boží hlas. Ve skutečnosti nic z toho, co slyší, není z Boha, ale je to buď tělo nebo ďábel. Znám křesťany, včetně služebníků, kteří žijí v hříchu, jsou plní chtíče, smyslnosti, svázáni nějakou hříšnou pevností. Začali slyšet tiché, slabé hlasy, překrásné hlasy, které je ovládali a slibovali jim dobré věci. Tyto hlasy řekly: mé drahé, milované dítě, Bůh je s tebou. Spatříš divy, zázraky a požehnání na všech stranách. Ale tyto věci se nikdy nestaly, protože hlasy nebyly od Boha. Byly to buď jejich vlastní tělesné touhy nebo mocnosti temnoty, přicházející, aby je oklamali. O, oslepující moc chtíče, Ježíš řekl Židům, kteří ho následovali. Proč nechápete mou řeč? Protože nemůžete slyšet mé slovo. Vy jste z otce ďábla a chcete plnit touhy svého otce. Jan 8, 43 a 44. Ježíš jim říkal: mluvím k vám jasně, přesto neslyšíte, co říkám. A je to z toho důvodu, že je vaše srdce plné chtíče. Chceš slyšet od Boha? Tak buď upřímný a čestný ohledně svého hříchu. Slož svou žádost, nech Boha, aby s tebou jednal. A zvukotěsné zdi, které ti bránili slyšet jeho hlas, spadnou. Za třetí, budeš požehnán zodpovězenými modlitbami a plností radosti. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste o cokoliv chcete a stane se vám to. Toto jsem vám pověděl, aby má radost zůstala ve vás a aby vaše radost byla úplná. Jan 15, 7 a 11. Milovaný, plnost radosti přichází ze zřetelného slyšení Božího hlasu. Nic mi nedá víc radosti, než vědomí, že ke mně Pán doopravdy promluvil. Když poslechnu a udělám všechno, o co mě požádá, přijdu na skryté místo, abych s ním rozmlouval. A on začíná mluvit, že ke mně Pán doopravdy promluvil. Když poslechnu a udělám všechno, o co mě požádá, přijdu na skryté místo, abych s ním rozmlouval. A on začíná mluvit,
A to je jako být těsně u nebe.

volati budou, já se ohlásím. Ještě mluviti budou a já vyslyším. Izajáš 65:24. Vzdálen jest Hospodin od bezbožných, ale modlitbu spravedlivých vyslýchá. Přísloví 15:29. Oběť bezbožných ohavností jest Hospodinu, ale modlitba upřímných líbí se jemu. Přísloví 15:8. Žádej Boha, aby dal do tvého srdce svatý strach. Začni chodit v úplné poslušnosti ve všem, co znáš z jeho přikázání. A budeš dokonalý ve své lásce k Ježíši.

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují zaprvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 21. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek, dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vodí, mě vede. Pro své jméno. I když půjdu roklí šedé smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Pane Bože, já ti tak děkuju za tuto chvíli, za to, že jsme se tady mohli sejít. Děkuji ti za to, že si tohle všechno nám zaslíbil a tohle všechno nám dáváš. A moc ti prosím o to, aby si nám pomáhal otvírat srdce tobě, aby si tam mohl pracovat.

Dobrota a milosrdenství provázet mne budou všemi dny mého žití. Další krásná věta z 23. žalmu přichází na řadu právě dnes večer. Kdo máte kralickou Bibli, tak tam máte napsáno dobrota a milosrdenství. Ne provázet, ale následovat nebudou. Dobrota a milosrdenství. Podle ekumenického překladu jako průvodci všemi dny, které ovečka na tomto světě ve stádu toho dobrého pastýře zažívá. Když to podle kralického překladu jako následovníci všech těch jejich dnů, které ještě jsou před ní. To je celé takové zvláštní přirovnání. A právě toto první přirovnání z ekumenického překladu bude tvořit základy této biblické hodiny. Dali nám Pán Boží příští pátek otevřeme kralický překlad, aby jsme žasli nad požehnáním, které je ukryto právě v tom slově následovat. Takže pojďme k tomu dnešnímu dobrota a milosrdenství jako průvodci ovečina života. Řekli jsme si už minule, že čas léta, jakoby v tomto žalmu se pomalu jistě blížil ke konci a ovečka se chystá z pastvy domů, aby přečkala zimu v teplém ovčinci. A ten dnešní pohled ovečky, zdá se týká právě ty přípravy, její přípravy na cestu domů a také na zimu, která je před ní. A víte, ovečka z dnešního textu v podobě Davida zdá se, že bilancuje. Jinými slovy přemýšlí, jak tomu bylo během jara, během léta, v tom stádu pastýře a jak tomu bude v budoucnu. A výsledek, jak vidíte, je úžasný. Dobrota a milosrdenství teď nechává za sebou minulost a říká mě, budou provázet i dál. Víte, z tohle jasně vyplývá, na čem měla ovečka podíl do té doby a jaké má i dál očekávání. A věřte mi, neznám pastýře, který by si nepřál, aby ho stádo přesně takto hodnotilo uplynulý čas, ve kterém o něj pečoval. Víte, byli totiž, že jsou dodnes pastýři, již ovečky se takhle vyjádřit v závěru léta nemohou. Mám na mysli ty pastýře, kteří mysleli během celého roku pouze a jenom na sebe, na své záliby, na své koníčky a taky na své peníze, co z toho stáda, jak si vydupat. A blaho oveček nebylo na pořadu jejich dne. I takoví jsou pastýři. Dostali, co chtěli, ale jak na tom jsou ovečky, to už je moc nezajímá. A teď víte, když se blíží zima, co taková ovečka může čekat od toho pastýře? Až ji uvede do ovčince, aby přečkala zimní období, co od ní může čekat? Pokud se pastýř nestaral o ovce dobře během léta, vnímejte, kdy ovce si může na pastvě, i když ji neuvede na ty dobré pastvy, ovečka si sem tam něco může najít, sice bídně, ale najde. Co se stane, až i tenhle pastýř zavře do ovčince a bude zcela závislá na jeho péči během celé zimy? Zkuste nad tím přemýšlet. Když je pastýř nezodpovědný během léta a pod zimu, co se stane, až ovečka skončí za dveřmi ovčince? Jak jistě víte, jednou zavřená ovečka, ovčinci, si nijak nemůže poradit. Jak jsem řekl, venku ještě, i když on nehlídá, má šanci něco sem tam najít, ale když ji zavře jednou do ovčince před zimu, ona nemá šanci přijít k potravě, ona nemá šanci přijít k vodě, pokud ji pastýř neposkytne. A nejde zde, jak jste si jistě všimli, zdaleka o potravu. Ovečka z dnešního oddílu mluví o jakési dobrotě pastýře a o jakémsi milosrdenství pastýře, které ji, jak říká, provází. Každý, věřím, známe význam těchto dvou slov. Pojďme k tomu prvnímu, dobrota. To je velmi zvláštní vlastnost. Dost rádi slyšíme, když se o někom říká, je to dobrý člověk. Když se někdo ptá, prosím tě, jaký je ten a onen? A když slyšíte, je to opravdu dobrý člověk, tak se to krásně poslouchá. Nemluvě, když je řeč o vás. Co si o něm myslíš? A někdo řekne, je to dobrý člověk.
Víte, dobrota člověka totiž rozhoduje o tom, jak jedná, jak se staví k ostatním, jak s nimi mluví a vůbec jak nakládá s těmi, kteří ho potřebují, když ho třeba o něco požádají. A přesně o této dobrotě mluví žalmista David. V pozici ovečky žasne nad veškerou dobrotou, kterou ho Bůh zahrnoval, ten dobrý pastýř. On si uvědomoval, jak dobrého má pastýře a jak je mu u něj dobře. Kdyby si ovečky mohly povídat o svých pastýřích, tak možná některá by opravdu řekla, já jsem ve stáru dobrého pastýře. A některá by řekla, můj pastýř není moc dobrý. David si uvědomuje, že jeho pastýř, v jehož stádu se nachází, že je dobrý. A že jeho dobrota je velká. A všimněte si, on nemluví jenom o tom čase, ale on se vyjadřuje v čase budoucím. David si je vědom toho, že když mu bylo dobře na jaře a v létě, vnímejte v době blaha, když se nám daří, David si je vědom toho, že mu bude dobře i v zimě. V době nouze, v době trápení, v době, až nebude kde najít tráva. Dobrota a milosrdenství mě budou provázet. Vnímejte, on se dívá do budoucna. Protože jeho pastýř byl dobrý a on jeho dobrotu prostě spoléhá do budoucna. Viděl, že jeho pastýř je neměný, zřejmě měl před sebou to krásné slovo starozákonní z 2. Mojžíšovi 33.15, víte, že tam Mojžíš Hospodinu řekl, kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj. A v 9. verši Hospodin mu říká, aby ho ujistil o tom, jak to s ním míní do budoucna, tak mu říká, všechna moje dobrota, teď si představte svého Boha, který říká, všechna moje dobrota přejde před tebou. Moje dobrota půjde před tebou a ty půjdeš za ní. Zkuste si to představit, když jde dobrota pastýře před ovečkou, jak je to nádherné. A žalmista dnešního žalmu jde ještě dál a říká, ano, dobrota mne bude provázet všemi dny mého života. Jenom, že půjde přede mnou, ale bude se mnou. A kraličtí říká, bude mě i následovat. To znamená, půjde přede mnou, půjde se mnou a půjde i za mnou. Já budu zahrnut Boží dobrotu. Jednoduše mě obklopí Boží dobrota ze všech stran. Jak požehnané vědomí každé ovečky. Že veškerá dobrota jde nejenom před ním, ale i za ním a s ním. Věděl to už prorok Zachariáš. Víte, on v 9. kapitole v 17. verši říká, o jaká je jeho dobrota, jaká je jeho krása. Působí, že mládenci prospívají jako obily a panny jako mošt. Ano, taková je dobrota našeho Boha, že všichni prospívají. A teď v tomhle duchu se přenesme do stáda Davidových oveček. Ovce si byly vědomí toho, jak je jim v Davidově stádu dobře. Dívali byste se, jak tu dobrotu u pastýře zvířata vnímají. To byste museli být u toho, abyste každý den to sledovali. Já jsem byl nejednou svědkem toho, když jsem pásl krávy, když jsem byl na ně hodný, když jsem byl na ně dobrý, k ním byl dobrý, snažil se, aby se měli dobře, oni to prostě vnímají. Bez jakéhokoliv zaváhání za mnou přišli, když jsem tam tak seděl na mezi, oni se tak popásají a přijdou a natáhnou kreka a chtějí pohladit. Jako by si s vámi chtěli povídat, oni přijdou k vám, ta zvířata nemá tvář a oni přijdou, protože vnímají vaši dobrotu, když jste k ním hodný. Přestanou se pást, dalo by se říct, že ztrácí tu chvíli čas, ale oni ho nestrácí, protože oni čerpají z vaší dobroty. A i když si hleděli svého, stačilo, aby straně zavolali jich jménem a oni někdy s radostí přišli do vaší blízkosti. Řekli si, co kdyby z té dobroty ještě něco káplo? Kdyby ještě jsem dostal třeba nějaký palmasek. Ne tak ale v době, když jste nebyl na zvířata hodný. Oni se drželi od vás tak daleko, jak nejvíc to šlo. A i když jste se blížil, spatřili vás a začali utíkat, protože věděli, že ty nejste hodný, nejste dobrý. Oni věděli, že pokud se ten člověk přiblíží, ten pastýř, tak dostanu další. Ucítím hůl, kterou má v ruce. Ano, zvířata poznali dobrého a nedobrého pastýře. A hrubost si pamatují zvířata celé měsíce. A nejenom ovečky a krávy, stejně jiná zvířata. Já si vzpomínám,
na takového malého pejska v rodině Macháčkově na Moravě. Jednou jsem se tam u nich cestou zastavil a bazénu, který mi na dvoře, se koupal jejich veliký pes, tak se tam užíval, plaval. A ten další malý pejsek stál u bazénu a díval se a já jsem si myslel, že mu je to líto, že ten velký se koupe a on ne. A tak jsem na ní promluvil, on přiběhl, vrtěl ocáskem a tak jsem ho hladil a říkal jsem mu, proč se taky nejdeš koupat, to se tam koupe tvůj kamarád. A nevím, jestli jsem chtěl nebo nechtěl, asi jsem chtěl, protože jsem ho tak postrkával a on tam do toho bazénu spadl. Okamžitě přeplaval na druhou stranu, vylezl ven a už jsem ho neviděl, prostě zmizel. A tím to nekončilo. Já po několik let, když jsem se u této rodiny zastavil a na dvoře jenom jsem promluvil, tak jsem pouze zaslechl takové zakňučení a malý pejsek se ztratil a už se neukázal tolik, kolik jsem tam byl. Jednoduše on nezapomněl, že jsem se k němu zachoval nedobře. Spojil si i můj hlas s někým, kdo to s ním prostě nemyslí dobře, on mě nechtěl ani vidět, stačil jenom, že jsem promluvil. Spojil si to s někým, kdo mu prostě ubližuje. Stejně tak ovečky, spojili si to s tím pastýřem, který je zanedbával, pod jehož taktovkou strádali. A viděli v něm toho špatného pastýře. Ne, tak Davidovi ovce, oni v něm vidí dobrého pastýře. Vzpomínáte, jak David říká Saulovi králi, když ho nechce pustit, aby šel na Goliáše, tak on mu říká, já se nebojím, já, když přišel lev nebo medvěd, dával ho za příklad, a chtěl si vzít ze stáda ovečku, tak já jsem se prostě za ním hnal a když jsem ho dostihl, tak jsem ho bil, dokud jsem mu ovci nevytáhl z chřtánu. Ovečka viděla tu dobrotu. A tak jsme to četli ve slově z proroka Zachariáše o Pánu Bohu. Jaká je jeho dobrota, jaká je jeho krása. On působí, že mládenci prospívají jako obily a pany jako mošt. Ano, pod záštitou dobrého pastýře stádo prospívá a není divu. Tam, kde je dobrý pastýř, tam je i dobrá nálada. Není tam stres, všechno se krásně vyvíjí. Proto apoštol Pavel připomíná, že ovoce Ducha Svatého se nemůže obejít mimo jiné bez dobroty. Galackým 5.22 ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost a dobrota. A do sboru Efezu pokračuje Pavel slovy Efeským 5.9. Žijte proto jako děti světla, ovocem světla je vždy dobrota. Slyšíte? Vždy. Tak bratře a sestry, co mi je Boží dobrota k nám? Když se tak představíte sebe sama ve stádu svého pastýře nebeského, David u svého pastýře Hospodina opěvuje. Co s ním děláme my? On ji uznává, on se z ní raduje, připisuje mu ji. A my víme, že Pán Ježíš o sobě prohlásil, že je též dobrý pastýř. Já jsem ten dobrý pastýř. A tak stačí se ptát, všimli jsme si toho, všímáme si toho každý den a vůbec jsme za to náležitě vděční. Náš dobrý pastýř za nás položil, jak se vám říká, svou duši. Pravým apoštol Pavel Titovi píše, Titovi 3.4, ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha. Ano, láska našeho spasitele Boha se ukázala v Kristu Ježíši. A tak ptám se, pane, je to mým vyznáním dnes večer? Víte, mělo by to být naším vyznáním. A tak zkusme nad ní dnes večer zavzpomínat v této biblické hodině. Víte, vždyť už to vědomí, že patříme do stáda dobrého pastýře. Už to v nás musí vzbuzovat radost. Už to je obrovská výhoda. Kolik lidí dnes Bůh vidí, jak bloudí v tomto světě. Ty a já jsme v jeho stádu. Známe, jak vypadalo jaro našich životů, léto, a i když se teď blíží podzima nebo zima, v našich životech víme, že jeho dobrota nás bude provázet. A že budeme čerpat z jeho dobroty. Vždyť i my jsme dosud žili pod tou jeho dobrotou, pod zkušenou mocnou rukou. Mohli jsme kdykoliv přijít, aniž bychom se museli strachovat z toho, co bude následovat. On nás obdarovával všemi možnými dobrými dary. Jeho myšlení bylo s náma o pokoji. Vždy tu s námi myslel dobře. Jaké jsou moje a vaše reakce na jeho dobrotu dnes večer? Víte, mně se líbí u Davida to, že on si ten čas dělá,
na to, aby tu Boží dobrotu vyzvedl. Jednoduše si dělá ten čas, když skládá tento slavný žalm. A my si dnes říkáme, to byl borec. Opravdu klobouk dolů před takovýmto žalmem. Ale pojďme si položit otázku, opravdu to byl borec? Což pak v našich srdcích není dnes stejný pocit během těch uplynulých let prožitých v Kristově stádu? Co pak v našich srdcích není ten stejný pocit, že Bůh nám je dobrý? Jak vidíte, stačí to pouze dát ven ze sebe. Což pak nemáme na to, abychom dali na papír nějaké slovo vděčnosti, což pak nám není dán prostor k modlitbám, ve kterých můžeme říct, Pane, díky za to, že jsi ke mně dobrý, že jsi byl ke mně dobrý v týdnu. Což pak v nás srdce též nehoří, jako u těch dvou učeníků, co šli do Emaus, vzpomínáte, když tam Pán Ježíš se přidá a tam s nimi mluví a pak jim dá večeři páně a pojednou zmizí, tak oni říkají, což pak v nás srdce nehořelo? Co pak nás to nepálilo? Což pak nás, bratři a sestry, to v nás to častokrát nehoří, necítíme tam tu radost z Boží dobroty? Jde stačí využít ten čas a dát to ven ze sebe. Vždyť Bůh to očekává. Je to velká Boží milost, že to můžeme i dnes vyznávat. Nemluví o milosrdenství. Pojďme se podívat i na milosrdenství. David říká, dobrota a milosrdenství. To je další úžasná, nepostradatelná vlastnost, kterou David v roli ovečky přičítá svému pastýři. Je to stav, kdy se člověk smiluje i nad tím, kdo si to nezaslouží. Jedno je, že jsem vůči němu dobrý, a další je, že jsem k němu milosrdný. Víte, dobrý k vám může být i člověk, který vás nezná, ale aby se nad vámi smiloval, tam už musí být něco hlubšího. A David v roli ovečky to přesně přičítá svému pánu. Je to stav, kdy se Bůh nad námi smiloval, aniž by z toho něco měl. Věděl, že my mu za to nebudeme moci nic dát. Je to stav, kdy je srdce dotyčného dárce pohnuto k náklonosti a k milosrdnému činu. Bez ohledu na to, co z toho poplyne. Každý známe to podobenství Pána Ježíše z Lukáše 10.30. Já budu kousek číst. Přemýšlejte, ať vás Duch Boží vede k tomu, jak působí milosrdenství. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz a když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně tak se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kolikrát se ovečky ve stádu ocitly během roku v podobné situaci? A David se nad nimi smiloval. Ne, nemusel, protože mnohdy si to ovečky zaviní sami, že se vzdálí, ztratí a tak dále. Pastýře to ale neodradilo od toho. Šel, hledal, nasadil svůj život a následně opět přijal do svého stáda. A teď, když přemýšlí nad péčí toho svého pastýře, hospodina, nad sebou samým, tak vidí to úplně stejně. Že Bůh s ním nakládal ne podle jeho zásluh, ale podle svého velkého milosrdenství. Víte, ve stejném duchu jednal i Jákob ve chvíli, kdy utíkal od Lábana. Ve chvíli, kdy na něho dopadla tíseň z toho, co bude následovat, tak on prohlásil Genesis 32.11, nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které si svému služebníku prokázal. Hospodine, nejsem toho hoden, protože já jsem si nezasloužil toto, ale ty jsi se smiloval. A teď bychom mohli vzpomenout Josefa, 1. Mojžíšova 39.21, písmo tam říká, Hospodin byl s ním a rozprostřel nad ním své milosrdenství a zjednal mu přízeň u velitele pevnosti. On byl ve vězení, ale Hospodin rozprostřel nad ním své milosrdenství. Nebo třeba Noemi a Rut, 2. kapitola 20, tam čteme, řekla Noemi své snaše, požehnám buď od Hospodina, který neodňal od nás své milosrdenství. Když u tohleto slovo, tak se mi opravdu zmocní takový zvláštní pocit. Představte si Noemi, ona přijde do manžela v té zemi,
do které odejdou z Izraele, v té moabské zemi. Přijde tam o oba dva syny. Odradí i jednu snachu, která odejde, vrací se s ní pouze Rut. Ona přichází jako vdova a její snacha přichází jako vdova. A ona své snaše říká, představ si, Rut, Hospodin od nás neodňal své milosrdenství. Je to možný? A jak uvádí důvod? Naplnění slova z Hospodinova z 2. Mojžíšovi 26, tam čteme, prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a moje přikázání zachovávají. Pokud nacházíte i během toho života něco, co nevykazuje možná prvky milosrdenství, možná se i zlobíte na pána v některých rozhodnutích, zkuste si představit toto, čím prošla tato žena. A ona říká, Bůh nevzal milosrdenství, protože kdyby ho vzal, dopadli bychom úplně špatně. Ale všechno, co Bůh udělal, má svůj smysl. A chtějme vidět jeho milosrdenství, Rut. A výsledky těchto starozákonních lidí, víte, mě uchvacuje, že to nebylo mlčení. V mnoha případech ne. Žasněte se mnou v písmu, alespoň nad některými slovy uznání a vděčnosti, kterých je opravdu v Biblii nespočet. Já uvedu jenom několik, abych vás nabudil číst Bibli v tomhle směru. Že přesto všechno lid Boží opěvoval Boží milosrdenství. A to neznal Ježíše Krista. Nímejte, neznal milosrdenství, které se sklonilo Kristu ke každému z nás. Například první paralipomenom 16.34. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Žalm 36.6. Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá k nebi, až k nebi. Tvoje věrnost se dotýká mraku. Ne, neviděli dál, ještě nelétali s letadlem nad mrakama. Ale oni šli tak, jak jim to dovolovala mysl. Dotýká se mraku. My bychom mohli dneska říct, že se dotýká galaxií. My víme, ještě vidíme dál. Žalm 36.8. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Žalm 66.20. Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 5.8. Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu a klanět se před tvým svatým chrámem ve tvé bázni. Víte, kdo z nás, když jsme přicházeli dneska do shromáždění, kdo z nás měl v srdci přesně toto slovo, pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet? Ne proto, že jsem si ten čas nějak ušetřil, nebo že jsem takovej či makovej. Ne, pro tvé hojné milosrdenství, ty jsi se nad mnou smiloval, ty jsi mi to dovolili dnes večer. Žalm 136.2. Chválu vzdejte Bohu, Bohu, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Pánu, Pánu, jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná veliké divy, jeho milosrdenství je věčné. A na to byli starozákonní křesťané, kteří viděli milosrdenství Boží na každém kroku. Pojďme k novozákonním. Uznali Pánu také to milosrdenství? A apoštol Pavel Římanům 12.1. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. 1. Petra 1.3. Petr říká, veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Ano, díky Božímu milosrdenství smíme mít nový rod, být znovu zrozeně. A teď bychom mohli dlouho pokračovat, ale my zakončíme otázkou, tuhle biblickou, co mi a uvědomění si toho milosrdenství našeho pastýře vůči nám. Vedle té dobroty. Víte, já myslím, že nejvyšší čas na bilancování, nejenom, že se blíží podzim roku 2020, ale i mnozí z nás se pomaličko jistě blížíme k podzimu života, je nejvyšší čas na bilancování, jak jsme na tom byli v jeho stáru doposud. Podle toho, jak vnímáme minulost, podle toho bude vypadat i budoucnost. Jestli jsme viděli toto všechno, budeme v tom pokračovat a vděčnosti žít, a pokud ne, pokud jsme reptali, budeme reptat dál. Stačí se ptát, měli jsme podíl na tom stejném, co David? Pokud ne, je zapotřebí zkontrolovat si svého pastýře. Kdo nás vůbec pásl, kdo nás pase? A kdo nás následně ustájí ve svém věčném ovčinci? Podle toho, jaké budou naše reakce,
Totiž se pozná i náš vztah a naše důvěra vůči pastýři. Stejně tak náš vývoj ve stádu. Víte, je velmi na místě se ptát, kolik současných křesťanů má stejný vztah ke svému pastýři jako tenkrát David, ke svému Bohu. Kdo v těchto dnech skutečně neochvějně ještě věří tomu, že za vším, co ho potkalo a potkává, je ta úžasná boží dobrota a milosrdenství. Kolik ještě takových Noémy chodí tímto světem a říkají, podívej se, přes to, co jsem prožila, čím jsem prošla, Bůh je milosrdný. Ano, nejenom když se těšíme plnému zdraví, když je rodina v pořádku, když jsme všichni spolu, když příjmy rostou, když nás obklopují dobří přátelé, ale i tehdy, když strádáme, když trpíme nemocemi, když musíme přihlížet, jak naši blízci trpí, když odchází, když ztrácíme možná zaměstnání, když možná nemáme, co bychom si přáli, když se nám ne vše daří, jak bychom si přáli, možná když nás i zradí či nejbližší. Víte, právě toto jsou chvíle, které prověřují vaši a moji důvěru v dobrotu a boží milosrdenství. Nemáme radost jako rodiče, když naše děti v nás vidí dobré rodiče jenom tehdy, když jim dáme, co si přejí. Máme radost, když naše děti v nás vidí dobrotu i tehdy, když jim odepřeme to či ono. Jak vidíte, tady už v duchovním slova smyslu nestačí jenom zbožné řeči. Tady je zapotřebí víc. Tak se stačí ptát, mohu i nad tímto mým zhrouceným světem svých nadějí a plánů prohlásit, dobrota a milosrdenství mě budou provázet? Když doteď jsem to tak neviděl, budu moci říci, že to bude v budoucnu? Víte, je to vážná otázka. Když to nemůžeme upřímně prohlásit o včerejším dnu, budeme to moci říci o zítřku? Asi těžko. Tak se zkuste spolu se mnou pohlednout za minulými dny života. Jaké byly? Jaké bylo jaro, léto a podzim? Odpověď na tuto otázku pak napoví i to, jaká bude zima v našich životech. Protože je to právě tento pastýř, dobrý pastýř, který si nás z těch pastvin, na který nás pase, odežene jednoho dne, nebo lépe řečeno odvede do svého ovčince. Je pravda, že některé cesty, po kterých nás pastýř vedl, se nám nejednou zdály, že nikam nevedou, nebo že jsou to slepé uličky. Jednou jsme si říkali, tohle nemůžu vydržet, tohle nad mé síly, nad síly mojí rodiny. Zažili jste možná někdo dny, o nich jste si mysleli, že nebudou mít konec. Ale nakonec buďme upřímní. Vše se obrátilo k dobrému, k našemu užitku a pokud ještě to tak nevidíme, věřte, že všechno se obrátí, protože my lidským rozumem to nemůžeme pochopit. Přirozený sklon strachovat se, pečovat a stále se ptát, proč nám denně stěžují přijímat tu boží skutečnost. Ale nezapomeňte, on moc dobře ví, co činí a nic v našem životě není slepá náhoda. Tak pojďme, bratře a sestry, děkovat Pánu Bohu za jeho dobrotu i dnes večer. Pojďme děkovat za jeho milosrdenství během celých těch let, kdy jsme na jeho pastvě. Každý víte, kolik let už jste v tom stádu. Vždyť to byl on, kdo nám celá ta léta pomáhal. Kdo byl s námi dnes a denně a pomáhal nám to nevzdat, pomáhal nám neutéct z té pastvy. A i když byl to on, kdo nás hledal, byl to on, kdo nás ve své dobrotě a milosrdenství našel. A je to on a bude to on, kdo chce s námi jít i do budoucích dnů. A tak to nevzdávejme. Naopak otevřme se pro to jeho milosrdenství, aby jeho dobrota mohla do nás proudit každý den. Ustavičně a neustále. Ano, do těch našich všedních dnů, do všech starostí, trápení možná, které jsou před námi. Vždyť, jak víte, z písma jeho zdroj je prostě nevysychající. Jen tak budeme moci v každém čase volat s Davidem, dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého života. A to neviděl do příštího dne. Neviděla nějaké bude počasí. My už si můžeme zjistit aspoň, jaké bude zda počasí, jestli nás Pán Bůh provede, nějak bude k nám dobrý, když chceme nějaký výlet. David neviděl, jaké bude zda počasí. Ale viděl, že Bůh k němu bude dobrý, že k němu bude milosrdný. A musím vám říct, že není nic krásnějšího, než vědět, že ta stejná boží dobrota a boží milost s vámi jde vstříc budoucím dnům a roku. A tak si vychutnávejme.

Vyslechli jste si 21. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás ve stejném vysílacím čase zveme k poslechu další části.

Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o Vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha. A chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma. I jméno své nové.

0: milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 21. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek, dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede. Pro své jméno. I když půjdu roklí šedé smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem půjde jméno. I když půjdu roklí šedé smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš,

Dobrota a milosrdenství provázet mne budou všemi dny mého žití. Další krásná věta z 23. žalmu přichází na řadu právě dnes večer. Kdo máte kralickou Bibli, tak tam máte napsáno dobrota a milosrdenství. Ne provázet, ale následovat nebudou. Dobrota a milosrdenství. Podle ekumenického překladu jako průvodci všemi dny, které ovečka na tomto světě ve stádu toho dobrého pastýře zažívá. Když to podle kralického překladu jako následovníci všech těch jejich dnů, které ještě jsou před ní. To je celé takové zvláštní přirovnání. A právě toto první přirovnání

Z ekumenického překladu bude tvořit základy této biblické hodiny. Dali nám Pán Boží příští pátek, otevřeme kralický překlad, aby jsme žasli nad požehnáním, které je ukryto právě v tom slově následovat. Takže pojďme k tomu dnešnímu dobrota a milosrdenství jako průvodci o většina života. Řekli jsme si už minule, že čas léta, jakoby v tomto žalmu se pomalu jistě blížil ke konci a ovečka se chystá z pastvy domů, aby přečkala zimu v teplém ovčinci. A ten dnešní pohled ovečky, zdá se, se týká právě ty přípravy, její přípravy na cestu domů a také na zimu, která je před ní. A víte, ovečka z dnešního textu v podobě Davida zdá se, že bilancuje. Jinými slovy přemýšlí, jak tomu bylo během jara, během léta, v tom stádu pastýře a jak tomu bude v budoucnu. A výsledek, jak vidíte, je úžasný. Dobrota a milosrdenství. Teď nechává za sebou minulost a říká mě, budou provázet i dál. Víte, z tohle jasně vyplývá, na čem měla ovečka podíl do té doby a jaké má i dál očekávání. A věřte mi, neznám pastýře, který by si nepřál, aby ho stádo přesně takto hodnotilo uplynulý čas, ve kterém o něj pečoval. Víte, byli totiž, že jsou dodnes pastýři, již ovečky se takhle vyjádřit v závěru léta nemohou. Mám na mysli ty pastýře, kteří mysleli během celého roku pouze a jenom na sebe, na své záliby, na své koníčky a taky na své peníze, co z toho stáda jak si vydupat, a blaho oveček nebylo na pořadu jejich dne. I takoví jsou pastýři. Dostali, co chtěli, ale jak na tom jsou ovečky, to už je moc nezajímá. A teď víte, když se blíží zima, co taková ovečka může čekat od toho pastýře? Až ji uvede do ovčince, aby přečkala zimní období, co od ní může čekat? Pokud se pastýř nestaral o ovce dobře během léta, vnímejte, kdy ovce si může na pastvě, i když ji neuvede na ty dobré pastvy, ovečka si sem tam něco může najít, sice bídně, ale najde. Co se stane, až i tenhle pastýř zavře do ovčince a bude zcela závislá na jeho péči během celé zimy? Zkuste nad tím přemýšlet. Když je pastýř nezodpovědný během léta, pod zimu, co se stane, až ovečka skončí za dveřmi ovčince. Jak jistě víte, jednou zavřená ovečka, ovčinci si nijak nemůže poradit. Jak jsem řekl, venku ještě, i když on nehlídá, má šanci něco sem tam najít, ale když ji zavře jednou do ovčince před zimu, ona nemá šanci přijít k potravě, ona nemá šanci přijít k vodě, pokud ji pastýř neposkytne. A nejde zde, jak jste si jistě všimli zdaleka, o potravu. Ovečka z dnešního oddílu mluví o jakési dobrotě pastýře a o jakémsi milosrdenství pastýře, které jí, jak říká, provází. Každý, věřím, známe význam těchto dvou slov. Pojďme k tomu prvnímu, dobrota. To je velmi zvláštní vlastnost. Dost rádi slyšíme, když se o někom říká, je to dobrý člověk. Když se někdo ptá, prosím tě, jaký je ten a onen? A když slyšíte, je to opravdu dobrý člověk, tak se to krásně poslouchá. Nemluvě, když je řeč o vás. Co si o něm myslíš? A někdo řekne, je to dobrý člověk. Víte, dobrota člověka totiž rozhoduje o tom, jak jedná, jak se staví k ostatním, jak s nimi mluví, a vůbec, jak nakládá s těmi, kteří ho potřebují, když ho třeba o něco požádají. A přesně o této dobrotě mluví žalmista David. V pozici ovečky žasne nad veškerou dobrotou, kterou ho Bůh zahrnoval, ten dobrý pastýř. On si uvědomoval, jak dobrého má pastýře a jak je mu u něj dobře. Kdyby si ovečky mohly povídat o svých pastýřích, tak možná některá by opravdu řekla, já jsem ve stáru dobrého pastýře. A některá by řekla, můj pastýř není moc dobrý. David si uvědomuje, že jeho pastýř, v jehož stádu se nachází, že je dobrý. A že jeho dobrota je velká.
A všimněte si, on nemluví jenom o tom čase, ale on se vyjadřuje v čase budoucím. David si je vědom toho, že když mu bylo dobře na jaře a v létě, vnímejte v době blaha, když se nám daří, David si je vědom toho, že mu bude dobře i v zimě. V době nouze, v době trápení, v době, až nebude kde najít tráva. Dobrota a milosrdenství mě budou provázet. Vnímejte, on se dívá do budoucna. Protože jeho pastýř byl dobrý. A on jeho dobrotu prostě spoléhá do budoucna. Viděl, že jeho pastýř je neměný. Zřejmě měl před sebou to krásné slovo starozákonní z 2. Mojžíšovi 33.15. Víte, že tam Mojžíš Hospodinu řekl, kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj. A v 9. verši Hospodin mu říká, aby ho ujistil o tom, jak to s ním míní do budoucna, tak mu říká, všechna moje dobrota, teď si představte svého Boha, který říká, všechna moje dobrota přejde před tebou. Moje dobrota půjde před tebou a ty půjdeš za ní. Zkus si to představit, když jde dobrota pastýře před ovečkou, jak je to nádherné. A žalmista dnešního žalmu jde ještě dál a říká, ano, dobrota mne bude provázet všemi dny mého života. Nejenom, že půjde přede mnou, ale bude se mnou. A kraličtí říká, bude mě i následovat. To znamená, půjde přede mnou, půjde se mnou a půjde i za mnou. Já budu zahrnut Boží dobrotou. Jednoduše mě obklopí Boží dobrota ze všech stran. Jak požehnané vědomí každé ovečky. Že veškerá dobrota jde nejenom před ním, ale i za ním a s ním. Věděl to už prorok Zachariáš. Víte, on v 9. kapitole v 17. verši říká, o jaká je jeho dobrota, jaká je jeho krása. Působí, že mládenci prospívají jako obily a panny jako mošt. Ano, taková je dobrota našeho Boha, že všichni prospívají. A teď v tomhle duchu se přenesme do stáda Davidových oveček. Ovce si byly vědomí toho, jak je jim v Davidově stádu dobře. Dívali byste se, jak tu dobrotu u pastýře zvířata vnímají. To byste museli být u toho, abyste každý den to sledovali. Já jsem byl nejednou svědkem toho, když jsem pásl krávy, když jsem byl na ně hodný, když jsem byl na ně dobrý, k ním byl dobrý, snažil se, aby se měli dobře, oni to prostě vnímají. Bez jakéhokoliv zaváhání za mnou přišli, když jsem tam tak seděl na mezi, oni se tak popásají a přijdou a natáhnou krk a chtějí pohladit. Jako by si s vámi chtěli povídat, oni přijdou k vám, ta zvířata nemá tvář a oni přijdou, protože vnímají vaši dobrotu, když jste k ním hodný. Přestanou se pást, dalo by se říct, že ztrácí tu chvíli čas, ale oni ho nestrácí, protože oni čerpají z vaší dobroty. A i když si hleděli svého, stačilo, aby se ani zavolali jich jménem a oni někdy s radostí přišli do vaší blízkosti. Řekli si, co kdyby z té dobroty ještě něco káplo? Kdyby ještě jsem dostal třeba nějaký palmasek. Ne tak ale v době, když jste nebyl na zvířata hodný. Oni se drželi od vás tak daleko, jak nejvíc to šlo. A i když jste se blížil, spatřili vás a začali utíkat, protože věděli, že ty nejste hodný, nejste dobrý. Oni věděli, že pokud se ten člověk přiblíží, ten pastýř, tak dostanu další. Ucítím hůl, kterou má v ruce. Ano, zvířata poznali dobrého a nedobrého pastýře. A hrubost si pamatují zvířata celé měsíce. A nejenom ovečky a krávy, stejně jiná zvířata. Já si vzpomínám na takového malého pejska v rodině Macháčkově na Moravě. Jednou jsem se tam u nich cestou zastavil a bazénu, který měl na dvoře, se koupal jejich veliký pes, tak se tam užíval, plaval. A ten další malý pejsek stál u bazénu a díval se a já jsem si myslel, že mu je to líto, že ten velký se koupe a on ne. Tak jsem na ní promluvil, on přiběhl, vrtěl ocáskem a tak jsem ho hladil a říkal jsem mu, proč se taky nejdeš koupat, se tam koupe tvůj kamarád. A nevím, jestli jsem chtěl nebo nechtěl, asi jsem chtěl, protože jsem ho tak postrkával a on tam do toho bazénu spadl. Okamžitě přeplaval na druhou stranu, vylezl ven a už jsem ho neviděl, prostě zmizel. A tím to nekončilo. Já po několik let, když jsem se u této rodiny zastavil a na dvoře jenom jsem promluvil, tak jsem pouze zaslechl takové zakňučení
A malý pejsek se ztratil a už se neukázal tolik, kolik jsem tam byl. Jednoduše on nezapomněl, že jsem se k němu zachoval nedobře. Spojil si i můj hlas s někým, kdo to s ním prostě nemyslí dobře. On mě nechtěl ani vidět. Stačil jenom, že jsem promluvil. Spojil si to s někým, kdo mu prostě ubližuje. Stejně tak ovečky. Spojili si to s tím pastýřem, který je zanedbával, pod jehož taktovkou strádali. A viděli v něm toho špatného pastýře. Ne tak Davidovi ovce. Oni v něm vidí dobrého pastýře. Vzpomínáte, jak David říká Saulovi, králi, když ho nechce pustit, aby šel na Goliáše, tak on mu říká, já se nebojím, já, když přišel lev nebo medvěd, dával ho za příklad, a chtěl si vzít ze stáda ovečku, tak já jsem se prostě za ním hnal a když jsem ho dostihl, tak jsem ho bil, dokud jsem mu ovci nevytáhl z chřtánu. Ovečka viděla tu dobrotu. A tak jsme to četli ve slově z proroka Zachariáše o Pánu Bohu. Jaká je jeho dobrota, jaká je jeho krása. On působí, že mládenci prospívají jako obily a pany jako mošt. Ano, pod záštitou dobrého pastýře stádo prospívá. A není divu, tam, kde je dobrý pastýř, tam je i dobrá nálada. Není tam stres, všechno se krásně vyvíjí. Proto apoštol Pavel připomíná, že ovoce Ducha Svatého se nemůže obejít mimo jiné bez dobroty. Galackým 5.22, ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost a dobrota. A do sboru Efezu pokračuje Pavel slovy Efeským 5.9, žijte proto jako děti světla, ovocem světla je vždy dobrota, slyšíte, vždy. A tak, bratře a sestry, co mi je Boží dobrota k nám? Když se tak představíte sebe sama ve stádu svého pastýře nebeského, David u svého pastýře Hospodina opěvuje. Co s ním děláme my? On ji uznává, on se z ní raduje, připisuje mu ji. A my víme, že Pán Ježíš o sobě prohlásil, že je též dobrý pastýř. Já jsem ten dobrý pastýř. A tak stačí se ptát, všimli jsme si toho, všímáme si toho každý den a vůbec jsme za to náležitě vděční. Náš dobrý pastýř za nás položil, jak sám říká, svou duši. Právem apoštol Pavel Titovi píše, Titovi 3.4, ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha. Ano, láska našeho spasitele Boha se ukázala v Kristu Ježíši. A tak ptám se, pane, je to mým vyznáním dnes večer? Víte, mělo by to být naším vyznáním. A tak zkusme nad ní i dnes večer zavzpomínat v této biblické hodině. Víte, vždyť už to vědomí, že patříme do stáda dobrého pastýře. Už to v nás musí vzbuzovat radost. Už to je obrovská výhoda. Kolik lidí dnes Bůh vidí, jak bloudí v tomto světě? Ty a já jsme v jeho stádu. Známe, jak vypadlo jaro našich životů, léto, a i když se teď blíží podzima nebo zima v našich životech, víme, že jeho dobrota nás bude provázet. A že budeme čerpat z jeho dobroty. Vždyť i my jsme dosud žili pod tou jeho dobrotou, pod zkušenou mocnou rukou. Mohli jsme kdykoliv přijít, aniž bychom se museli strachovat z toho, co bude následovat. On nás obdarovával všemi možnými dobrými dary. Jeho myšlení bylo s náma o pokoji. Vždyť tu s námi myslel dobře. Jaké jsou moje a vaše reakce na jeho dobrotu dnes večer? Víte, mně se líbí u Davida to, že on si ten čas dělá na to, aby tu Boží dobrotu vyzvedl. Jednoduše si dělá ten čas, když skládá tento slavný žalm. A my si dnes říkáme, to byl borec. Opravdu klobouk dolů před takovýmto žalmem. Ale pojďme si položit otázku, opravdu to byl borec? Což pak v našich srdcích není dnes stejný pocit, během těch uplynulých let prožitých v Kristově stádu. Co pak v našich srdcích není ten stejný pocit, že Bůh nám je dobrý? Jak vidíte, stačí to pouze dát ven ze sebe. Což pak nemáme na to, abychom dali na papír nějaké slovo vděčnosti? Což pak nám není dán prostor k modlitbám, ve kterých můžeme říct, pane, díky za to, že jsi ke mně dobrý, že jsi byl ke mně dobrý v týdnu?
Což pak v nás srdce též nehoří jako u těch dvou učeníků, co šli do Emaus, vzpomínáte, když tam Pán Ježíš se přidá a tam s nimi mluví a pak jim dá večeři páně a pojednou zmizí, tak oni říkají, což pak v nás srdce nehořelo? Co pak nás to nepálilo? Což pak nás, bratři a sestry, to v nás to častokrát nehoří, necítíme tam tu radost z Boží dobroty. Jde, stačí využít ten čas a dá to ven ze sebe. Vždyť Bůh to očekává. Je to velká Boží milost, že to můžeme i dnes vyznávat. Nemluví o milosrdenství. Pojďme se podívat i na milosrdenství. David říká, dobrota a milosrdenství. To je další úžasná, nepostradatelná vlastnost, kterou David v roli ovečky přičítá svému pastýři. Je to stav, kdy se člověk smiluje i nad tím, kdo si to nezaslouží. Jedno je, že jsem vůči němu dobrý a další je, že jsem k němu milosrdný. Víte, dobrý k vám může být i člověk, který vás nezná, ale aby se nad vámi smiloval, tam už musí být něco hlubšího. A David v roli ovečky to přesně přičítá svému pánu. Je to stav, kdy se Bůh nad námi smiloval, aniž by z toho něco měl. Viděl, že my mu za to nebudeme moci nic dát. Je to stav, kdy je srdce dotyčného dárce pohnuto k náklonosti a k milosrdnému činu. Bez ohledu na to, co z toho poplyne. Každý známe to podobenství Pána Ježíše z Lukáše 10.30. Já budu kousek číst. Přemýšlejte, ať vás Duch Boží vede k tomu, jak působí milosrdenství. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz a když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně tak se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kolikrát se ovečky ve stádu ocitly během roku v podobné situaci? A David se nad nimi smiloval. Ne, nemusel, protože mnohdy si to ovečky zaviní sami. Že se vzdálí, ztratí a tak dále. Pastýře to ale neodradilo od toho. Šel, hledal, nasadil svůj život a následně opět přijal do svého stáda. A teď, když přemýšlí nad péčí toho svého pastýře, hospodina, nad sebou samým, tak vidí to úplně stejně. Že Bůh s ním nakládal ne podle jeho zásluh, ale podle svého velkého milosrdenství. Víte, ve stejném duchu jednal i Jákob ve chvíli, kdy utíkal od Lábana. Ve chvíli, kdy na něho dopadla tíseň z toho, co bude následovat, tak on prohlásil Genesis 32.11, nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které si svému služebníku prokázal. Hospodine, nejsem toho hoden, protože já jsem si nezasloužil toto, ale ty jsi se smiloval. A teď bychom mohli vzpomenout Josefa, 1. Mojžíšova 39.21. Písmo tam říká, Hospodin byl s ním a rozprostřel nad ním své milosrdenství a zjednal mu přízeň u velitele pevnosti. On byl ve vězení, ale Hospodin rozprostřel nad ním své milosrdenství. Nebo třeba Noemi a Rut, 2. kapitola 20, tam čteme, řekla Noemi své snaše, požehnám buď od Hospodina, který neodňal od nás své milosrdenství. Když u tohleto slovo, tak se mi opravdu zmocní takový zvláštní pocit. Představte si Noemi, ona přijde do manžela v té zemi, do které odejdou z Izraele, v té moabské zemi. Přijde tam o oba dva syny. Odradí i jednu snachu, která odejde, vrací se s ní pouze Rut. Ona přichází jako vdova a její snacha přichází jako vdova. A ona své snaše říká, představ si, Rut, Hospodin od nás neodňal své milosrdenství. Je to možný? A jak uvádí důvod? Naplnění slova z Hospodinova z 2. Mojžíšovi 26, tam čteme, prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a moje přikázání zachovávají. Pokud nacházíte i během toho života něco, co nevykazuje možná prvky milosrdenství,
Možná se i zlobíte na pána v některých rozhodnutích. Zkuste si představit toto, čím prošla tato žena. A ona říká, Bůh nevzal milosrdenství, protože kdyby ho vzal, dopadli bychom úplně špatně. Ale všechno, co Bůh udělal, má svůj smysl. A chtějme vidět jeho milosrdenství, Rut. A výsledky těchto starozákonních lidí, víte, mě uchvacuje, že to nebylo mlčení. V mnoha případech ne. Žasněte se mnou v písmu, alespoň nad některými slovy uznání a vděčnosti, kterých je opravdu v Biblii nespočet. Já uvedu jenom několik, abych vás nabudil číst Bibli v tomhle směru. Že přesto všechno lid Boží opěvoval Boží milosrdenství. A to neznal Ježíše Krista. Nímejte, neznal milosrdenství, které se sklonilo v Kristu ke každému z nás. Například první paralipomenom 16.34. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Žalm 36.6. Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá k nebi, až k nebi. Tvoje věrnost se dotýká mraku. Ne, neviděli dál, ještě nelétali s letadlem nad mrakama. Ale oni šli tak, jak jim to dovolovala mysl. Dotýká se mraku. My bychom mohli dneska říct, že se dotýká galaxií, my víme, ještě vidíme dál. Žalm 36.8. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Žalm 66.20. Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 5.8. Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu a klanět se před tvým svatým chrámem ve tvé bázni. Víte, kdo z nás, když jsme přicházeli dneska do shromáždění, kdo z nás měl v srdci přesně toto slovo, pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet? Ne proto, že jsem si ten čas nějak ušetřil, nebo že jsem takovej či makovej. Ne, pro tvé hojné milosrdenství, ty jsi se nad mnou smiloval, ty jsi mi to dovolili dnes večer. Žalm 136.2. Chválu vzdejte Bohu, Bohu, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Pánu, Pánu, jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná veliké divy, jeho milosrdenství je věčné. A na to byli starozákonní křesťané, kteří viděli milosrdenství Boží na každém kroku. Pojďme k novozákonním. Uznali Pánu také to milosrdenství? Apoštol Pavel Římanům 12.1. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. 1. Petra 1.3. Petr říká, veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Ano, díky Božímu milosrdenství smíme mít nový rod, být znovu zrozeně. Teď bychom mohli dlouho pokračovat, ale my zakončíme otázkou, tuhle biblickou, co mi a uvědomění si toho milosrdenství našeho pastýře vůči nám. Vedle té dobroty. Víte, já myslím, že nejvyšší čas na bilancování, nejenom, že se blíží podzim roku 2020, ale i mnozí z nás se pomaličko jistě blížíme k podzimu života, je nejvyšší čas na bilancování, jak jsme na tom byli v jeho stáru doposud. Podle toho, jak vnímáme minulost, podle toho bude vypadat i budoucnost. Jestli jsme viděli toto všechno, budeme v tom pokračovat a vděčnosti žít a pokud ne, pokud jsme reptali, budeme reptat dál. Stačí se ptát, měli jsme podíl na tom stejném, co David? Pokud ne, je zapotřebí zkontrolovat si svého pastýře. Kdo nás vůbec pásl, kdo nás pase? A kdo nás následně ustájí ve svém věčném ovčinci? Podle toho, jaké budou naše reakce, točí se poznají náš vztah a naše důvěra vůči pastýři. Stejně tak náš vývoj ve stádu. Víte, je velmi na místě se ptát, kolik současných křesťanů má stejný vztah ke svému pastýři jako tenkrát David, ke svému Bohu. Kdo v těchto dnech skutečně neochvějně ještě věří tomu, že za vším, co ho potkalo a potkává, je ta úžasná Boží dobrota a milosrdenství. Kolik ještě takových Noémy chodí tímto světem a říkají, podívej se, přes to, co jsem prožila, čím jsem prošla, Bůh je milosrdný.
Ano, nejenom když se těšíme plnému zdraví, když je rodina v pořádku, když jsme všichni spolu, když příjmy rostou, když nás obklopují dobří přátelé, ale i tehdy, když strádáme, když trpíme nemocemi, když musíme přihlížet, jak naši blízci trpí, když odchází, když ztrácíme možná zaměstnání, když možná nemáme, co bychom si přáli, když se nám ne vše daří, jak bychom si přáli, možná když nás i zradí či nejbližší. Víte, právě toto jsou chvíle, které prověřují vaši a moji důvěru v dobrotu a boží milosrdenství. Nemáme radost jako rodiče, když naše děti v nás vidí dobré rodiče jenom tehdy, když jim dáme, co si přejí. Máme radost, když naše děti v nás vidí dobrotu i tehdy, když jim odepřeme to či ono. Jak vidíte, tady už v duchovním slova smyslu nestačí jenom zbožné řeči. Tady je zapotřebí víc, tak se stačí ptát, mohu i nad tímto mým zhrouceným světem svých nadějí a plánů prohlásit, dobrota a milosrdenství mě budou provázet? Když doteď jsem to tak neviděl, budu moci říci, že to bude v budoucnu? Víte, je to vážná otázka. Když to nemůžeme upřímně prohlásit o včerejším dnu, budeme to moci říci o zítřku? Asi těžko. Tak se zkuste spolu se mnou pohlednout za minulými dny života. Jaké byly? Jaké bylo jaro, léto a podzim? Odpověď na tuto otázku pak napoví i to, jaká bude zima v našich životech. Protože je to právě tento pastýř, dobrý pastýř, který si nás z těch pastvin, na který nás pase, odežene jednoho dne, nebo lépe řečeno odvede do svého ovčince. Je pravda, že některé cesty, po kterých nás pastýř vedl, se nám nejednou zdály, že nikam nevedou, nebo že jsou to slepé uličky. Jenom jsme si říkali, tohle nemůžu vydržet, tohle nad mé síly, nad síly mojí rodiny. Zažili jste možná někdo dny, o nich jste si mysleli, že nebudou mít konec. Ale nakonec buďme upřímní. Vše se obrátilo k dobrému, k našemu užitku a pokud ještě to tak nevidíme, věřte, že všechno se obrátí, protože my lidským rozumem to nemůžeme pochopit. Přirozený sklon strachovat se, pečovat a stále se ptát, proč nám denně stěžují přijímat tu boží skutečnost. Ale nezapomeňte, on moc dobře ví, co činí a nic v našem životě není slepá náhoda. Tak pojďme, bratře a sestry, děkovat Pánu Bohu za jeho dobrotu i dnes večer. Pojďme děkovat za jeho milosrdenství během celých těch let, kdy jsme na jeho pastvě. Každý víte, kolik let už jste v tom stádu. Vždyť to byl on, kdo nám celá ta léta pomáhal. Kdo byl s námi dnes a denně a pomáhal nám to nevzdat, pomáhal nám neutéct z té pastvy. A i když byl to on, kdo nás hledal, byl to on, kdo nás ve své dobrotě a milosrdenství našel. A je to on a bude to on, kdo chce s námi jít i do budoucích dnů. A tak to nevzdávejme. Naopak otevřme se proto jeho milosrdenství, aby jeho dobrota mohla do nás proudit každý den. Ustavičně a neustále. Ano, do těch našich všedních dnů, do všech starostí, trápení možná, které jsou před námi. Vždyť, jak víte z písma, jeho zdroj je prostě nevysychající. Jen tak budeme moci v každém čase volat s Davidem, dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého života. A to neviděl do příštího dne. Neviděla nějaké bude počasí. My už si můžeme zjistit aspoň, jaké bude zda počasí, jestli nás Pán Bůh provede, nějak bude k nám dobrý, když chceme nějaký výlet. David neviděl, jaké bude zda počasí. Ale viděl, že Bůh k němu bude dobrý, že k němu bude milosrdný. A musím vám říct, že není nic krásnějšího, než vědět, že ta stejná boží dobrota a boží milost s vámi jde vstříc budoucím dnům a roku. A tak si vychutnávejme. Amen.

Vyslechli jste si 21. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás ve stejném vysílacím čase zveme k poslechu další části.

zachází s vásou. Ten, který otevírá dveře, i ten, který zavírá dveře, jsi život, Pane. Ty jsi ten dobrý, jsi živý a věrný král. Proto má duše tě velebí a chvále.

Hospodin je svetlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. Kdyby proti mně i bitva vzplála, pořád budu doufat.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 21. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek, dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vodí, mě vede. Pro své jméno. I když půjdu roklí šedé smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Pane Bože, já ti tak děkuju za tuto chvíli, za to, že jsme se tady mohli sejít. Děkuji ti za to, že si tohle všechno nám zaslíbil a tohle všechno nám dáváš. A moc ti prosím o to, aby si nám pomáhal otvírat srdce tobě, aby si tam mohl pracovat.

Dobrota a milosrdenství provázet mne budou všemi dny mého žití. Další krásná věta z 23. žalmu přichází na řadu právě dnes večer. Kdo máte kralickou Bibli, tak tam máte napsáno dobrota a milosrdenství. Ne provázet, ale následovat nebudou. Dobrota a milosrdenství. Podle ekumenického překladu jako průvodci všemi dny, které ovečka na tomto světě ve stádu toho dobrázet, ale následovat nebudou. Dobrota a milosrdenství. Podle ekumenického překladu jako průvodci všemi dny, které ovečka na tomto světě ve stádu toho dobrého pastýře zažívá,

Boží, příští pátek otevřeme kralický překlad, aby jsme žasli nad požehnáním, které je ukryto právě v tom slově následovat. Takže pojďme k tomu dnešnímu dobrota a milosrdenství jako průvodci o většina života. Řekli jsme si už minule, že čas léta, jakoby v tomto žalmu se pomalu jistě blížil ke konci a ovečka se chystá z pastvy domů, aby přečkala zimu v teplém ovčinci. A ten dnešní pohled ovečky, zdá se týká právě ty přípravy, její přípravy na cestu domů a také na zimu, která je před ní. A víte, ovečka z dnešního textu v podobě Davida zdá se, že bilancuje. Jinými slovy přemýšlí, jak tomu bylo během jara, během léta, v tom stádu pastýře a jak tomu bude v budoucnu. A výsledek, jak vidíte, je úžasný. Dobrota a milosrdenství. Teď nechává za sebou minulost a říká mě, budou provázet i dál. Víte, z tohle jasně vyplývá, na čem měla ovečka podíl do té doby a jaké má i dál očekávání. A věřte mi, neznám pastýře, který by si nepřál, aby jeho stádo přesně takto hodnotilo uplynulý čas, ve kterém o něj pečoval. Víte, byli totiž, že jsou dodnes pastýři, již ovečky se takhle vyjádřit v závěru léta nemohou. Mám na mysli ty pastýře, kteří mysleli během celého roku pouze a jenom na sebe, na své záliby, na své koníčky a taky na své peníze, co z toho stáda, jak si vydupat. A blaho oveček nebylo na pořadu její dne. I takoví jsou pastýři. Dostali, co chtěli, ale jak na tom jsou ovečky, to už je moc nezajímá. A teď víte, když se blíží zima, co taková ovečka může čekat od toho pastýře? Až ji uvede do ovčince, aby přečkala zimní období, co o ní může čekat? Pokud se pastýř nestaral o ovce dobře během léta, vnímejte, kdy ovce si může na pastvě, i když ji neuvede na ty dobré pastvy, ovečka si sem tam něco může najít, sice bídně, ale najde. Co se stane, až i tenhle pastýř zavře do ovčince a bude zcela závislá na jeho péči během celé zimy? Zkuste nad tím přemýšlet. Když je pastýř nezodpovědný během léta a pod zimu, co se stane, až ovečka skončí za dveřmi ovčince? Jak jistě víte, jednou zavřená ovečka, ovčinci, si nijak nemůže poradit. Jak jsem řekl, venku ještě, i když on ji nehlídá, má šanci něco sem tam najít, ale když ji zavře jednou do ovčince před zimu, ona nemá šanci přijít k potravě, ona nemá šanci přijít k vodě, pokud ji pastýř neposkytne. A nejde zde, jak jste si jistě všimli, zdaleka o potravu. Ovečka z dnešního oddílu mluví o jakési dobrotě pastýře a o jakémsi milosrdenství pastýře, které jí, jak říká, provází. Každý, věřím, známe význam těchto dvou slov. Pojďme k tomu prvnímu, dobrota. To je velmi zvláštní vlastnost. Dost rádi slyšíme, když se o někom říká, je to dobrý člověk. Když se někdo ptá, prosím tě, jaký je ten a onen? A když slyšíte, je to opravdu dobrý člověk, tak se to krásně poslouchá. Nemluví, když je řeč o vás. Co si o něm myslíš? A někdo řekne, je to dobrý člověk. Víte, dobrota člověka totiž rozhoduje o tom, jak jedná, jak se staví k ostatním, jak s nimi mluví a vůbec jak nakládá s těmi, kteří ho potřebují, když ho třeba o něco požádají. A přesně o této dobrotě mluví žalmista David. V pozici ovečky žasne nad veškerou dobrotou, kterou ho Bůh zahrnoval, ten dobrý pastýř. On si uvědomoval, jak dobrého má pastýře a jak je mu u něj dobře. Kdyby si ovečky mohly povídat o svých pastýřích, tak možná některá by opravdu řekla, já jsem ve stáru dobrého pastýře. A některá by řekla, můj pastýř není moc dobrý. David si uvědomuje, že jeho pastýř v jehož stádu se nachází, že je dobrý. A že jeho dobrota je velká. A všimněte si, on nemluví jenom o tom čase,

ale on se vyjadřuje v čase budoucím. David si je vědom toho, že když mu bylo dobře na jaře a v létě, vnímejte v době blaha, když se nám daří, David si je vědom toho, že mu bude dobře i v zimě. V době nouze, v době trápení, v době, až nebude kde najít tráva. Dobrota a milosrdenství mě budou provázet. Vnímejte, on se dívá do budoucna. Protože jeho pastýř byl dobrý a on jeho dobrotu prostě spoléhá do budoucna. Viděl, že jeho pastýř je neměný, zřejmě měl před sebou to krásné slovo starozákonní z 2. Mojžíšovi 33.15. Víte, že tam Mojžíš Hospodinu řekl, kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj. A v 9. verši Hospodin mu říká, aby ho ujistil o tom, jak to s ním míní do budoucna, tak mu říká, všechna moje dobrota, teď si představte svého Boha, který říká, všechna moje dobrota přejde před tebou. Moje dobrota půjde před tebou a ty půjdeš za ní. Zkuste si to představit, když jde dobrota pastýře před ovečkou, jak je to nádherné. A žalmista dnešního žalmu jde ještě dál a říká, ano, dobrota mne bude provázet všemi dny mého života. Nejenom, že půjde přede mnou, ale bude se mnou. A kraličtí říká, bude mě i následovat. To znamená, půjde přede mnou, půjde se mnou a půjde i za mnou. Já budu zahrnut Boží dobrotou. Jednoduše mě obklopí Boží dobrota ze všech stran. Jak požehnané vědomí každé ovečky. Že veškerá dobrota jde nejenom před ním, ale i za ním a s ním. Věděl to už prorok Zachariáš. Víte, on v 9. kapitole v 17. verši říká, o jaká je jeho dobrota, jaká je jeho krása. Působí, že mládenci prospívají jako obily a panny jako mošt. Ano, taková je dobrota našeho Boha, že všichni prospívají. A teď v tomhle duchu se přenesme do stáda Davidových oveček. Ovce si byly vědomí toho, jak je jim v Davidově stádu dobře. Dívali byste se, jak tu dobrotu u pastýře zvířata vnímají. To byste museli být u toho, abyste každý den to sledovali. Já jsem byl nejednou svědkem toho, když jsem pásl krávy, když jsem byl na ně hodný, když jsem byl na ně dobrý, k ním byl dobrý, snažil se, aby se měli dobře, oni to prostě vnímají. Bez jakéhokoliv zaváhání za mnou přišli, když jsem tam tak seděl na mezi, oni se tak popásají a přijdou a natáhnou krk a chtějí pohladit. Jako by si s vámi chtěli povídat, oni přijdou k vám, ta zvířata nemá tvář a oni přijdou, protože vnímají vaši dobrotu, když jste k ním hodný. Přestanou se pást, dalo by se říct, že ztrácí tu chvíli čas, ale oni ho nestrácí, protože oni čerpají z vaší dobroty. A i když si hleděli svého, stačilo, abyste ani zavolali jich jménem a oni někdy s radostí přišli do vaší blízkosti. Řekli si, co kdyby z té dobroty ještě něco káplo? Kdyby ještě jsem dostal třeba nějaký palmasek. Ne tak ale v době, když jste nebyl na zvířata hodný. Oni se drželi od vás tak daleko, jak nejvíc to šlo. A i když jste se blížil, spatřili vás a začali utíkat, protože věděli, že ty nejste hodný, nejste dobrý. Oni věděli, že pokud se ten člověk přiblíží, ten pastýř, tak dostanu další. Ucítím hůl, kterou má v ruce. Ano, zvířata poznali dobrého a nedobrého pastýře. A hrubost si pamatují zvířata celé měsíce. A nejenom ovečky a krávy, stejně jiná zvířata. Já si vzpomínám na takového malého pejska v rodině Macháčkově na Moravě. Jednou jsem se tam u nich cestou zastavil a bazénu, který měl na dvoře, se koupal jejich veliký pes, tak se tam užíval, plaval. A ten další malý pejsek stál u bazénu a díval se a já jsem si myslel, že mu je to líto, že ten velký se koupe, on ne. A tak jsem na něj promluvil, on přiběhl, vrtěl ocáskem a tak jsem ho hladil a říkal jsem, proč se tak nejdeš koupat, to se tak koupe tvůj kamarád. A nevím, jestli jsem chtěl nebo nechtěl, asi jsem chtěl, protože jsem ho tak postrkával a on tam do toho bazénu spadl. Okamžitě přeplaval na druhou stranu, vylezl ven a už jsem ho neviděl, prostě zmizel. A tím to nekončilo. Já po několik let, když jsem se u této rodiny zastavil a na dvoře jenom jsem promluvil, tak jsem pouze zaslechl takové zakňučení a malý pejsek se ztratil a už se neukázal tolik, kolik jsem tam byl.
Jednoduše on nezapomněl, že jsem se k němu zachoval nedobře. Spojil si i můj hlas s někým, kdo to s ním prostě nemyslí dobře, on mě nechtěl ani vidět, stačil jenom, že jsem promluvil. Spojil si to s někým, kdo mu prostě ubližuje. Stejně tak ovečky, spojili si to s tím pastýřem, který je zanedbával, pod jehož taktovkou strádali. A viděli v něm toho špatného pastýře. Ne tak Davidovi ovce, oni v něm vidí dobrého pastýře. Vzpomínáte, jak David říká Saulovi králi, když ho nechce pustit, aby šel na Goliáše, tak on mu říká, já se nebojím, já, když přišel lev nebo medvěd, dával ho za příklad, a chtěl si vzít ze stáda ovečku, tak já jsem se prostě za ním hnal a když jsem ho dostihl, tak jsem ho bil, dokud jsem mu ovci nevytáhl z chřtánu. Ovečka viděla tu dobrotu. A tak jsme to četli ve slově z proroka Zachariáše o Pánu Bohu. Jaká je jeho dobrota, jaká je jeho krása. On působí, že mládenci prospívají jako obily a pany jako mošt. Ano, pod záštitou dobrého pastýře stádo prospívá a není divu. Tam, kde je dobrý pastýř, tam je i dobrá nálada. Není tam stres, všechno se krásně vyvíjí. Proto apoštol Pavel připomíná, že ovoce Ducha Svatého se nemůže obejít mimo jiné bez dobroty. Galackým 5.22, ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost a dobrota. A do sboru Efezu pokračuje Pavel slovy Efeským 5.9, žijte proto jako děti světla, ovocem světla je vždy dobrota, slyšíte, vždy. A tak, bratře a sestry, co mi je Boží dobrota k nám? Když se tak představíte sebe sama ve stádu svého pastýře nebeského, David u svého pastýře Hospodina opěvuje. Co s ním děláme my? On ji uznává, on se z ní raduje, připisuje mu ji. A my víme, že Pán Ježíš o sobě prohlásil, že je též dobrý pastýř. Já jsem ten dobrý pastýř. A tak stačí se ptát, všimli jsme si toho, všímáme si toho každý den a vůbec jsme za to náležitě vděční. Náš dobrý pastýř za nás položil, jak sám říká, svou duši. Právě apoštol Pavel Titovi píše, Titovi 3:4, ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha. Ano, láska našeho spasitele Boha se ukázala v Kristu Ježíši. A tak ptám se, pane, je to mým vyznáním dnes večer? Víte, mělo by to být naším vyznáním. A tak zkusme nad ní dnes večer zavzpomínat v této biblické hodině. Víte, vždyť už to vědomí, že patříme do stáda dobrého pastýře. Už to v nás musí vzbuzovat radost. Už to je obrovská výhoda. Kolik lidí dnes Bůh vidí, jak bloudí v tomto světě? Ty a já jsme v jeho stádu. Známe, jak vypadalo jaro našich životů, léto, a i když se teď blíží podzima nebo zima v našich životech, víme, že jeho dobrota nás bude provázet. A že budeme čerpat z jeho dobroty. Vždyť i my jsme dosud žili pod tou jeho dobrotou, pod zkušenou mocnou rukou. Mohli jsme kdykoliv přijít, aniž bychom se museli strachovat z toho, co bude následovat. On nás obdarovával všemi možnými dobrými dary. Jeho myšlení bylo s náma o pokoji. Vždy tu s námi myslel dobře. Jaké jsou moje a vaše reakce na jeho dobrotu dnes večer? Víte, mi se líbí u Davida to, že on si ten čas dělá na to, aby tu Boží dobrotu vyzvedl. Jednoduše si dělá ten čas, když skládá tento slavný žalm. A my si dnes říkáme, to byl borec. Opravdu klobouk dolů před takovýmto žalmem. Ale pojďme si položit otázku, opravdu to byl borec? Což pak v našich srdcích není dnes stejný pocit, během těch uplynulých let prožitých v Kristově stádu. Co pak v našich srdcích není ten stejný pocit, že Bůh nám je dobrý? Jak vidíte, stačí to pouze dát ven ze sebe. Což pak nemáme na to, abychom dali na papír nějaké slovo vděčnosti? Což pak nám není dán prostor k modlitbám, ve kterých můžeme říct, pane, díky za to, že jsi ke mně dobrý, že jsi byl ke mně dobrý v týdnu? Což pak v nás srdce též nehoří jako u těch dvou učeníků, co šli do Emaus, vzpomínáte, když tam
Pán Ježíš se přidá a tam s nimi mluví a pak jim dá večeři páně a pojednou zmizí, tak oni říkají, což pak v nás srdce nehořelo? Co pak nás to nepálilo? Což pak nás, bratři a sestry, to v nás to častokrát nehoří, necítíme tam tu radost z Boží dobroty. Jde, stačí využít ten čas a dát to ven ze sebe. Vždyť Bůh to očekává. Je to velká Boží milost, že to můžeme i dnes vyznávat. Nemluví o milosrdenství. Pojďme se podívat i na milosrdenství. David říká, dobrota a milosrdenství. To je další úžasná, nepostradatelná vlastnost, kterou David v roli ovečky přičítá svému pastýři. Je to stav, kdy se člověk smiluje i nad tím, kdo si to nezaslouží. Jedno je, že jsem vůči němu dobrý a další je, že jsem k němu milosrdný. Víte, dobrý k vám může být i člověk, který vás nezná, ale aby se nad vámi smiloval, tam už musí být něco hlubšího. A David v roli ovečky to přesně přičítá svému pánu. Je to stav, kdy se Bůh nad námi smiloval, aniž by z toho něco měl. Věděl, že my mu za to nebudeme moci nic dát. Je to stav, kdy je srdce dotyčného dárce pohnuto k náklonosti a k milosrdnému činu. Bez ohledu na to, co z toho poplyne. Každý známe to podobenství Pána Ježíše z Lukáše 10.30. Já budu kousek číst. Přemýšlejte, ať vás Duch Boží vede k tomu, jak působí milosrdenství. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz a když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně tak se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kolikrát se ovečky ve stádu ocitly během roku v podobné situaci? A David se nad nimi smiloval. Ne, nemusel, protože mnohdy si to ovečky zaviní sami, že se vzdálí, ztratí a tak dále. Pastýře to ale neodradilo od toho. Šel, hledal, nasadil svůj život a následně opět přijal do svého stáda. A teď, když přemýšlí nad péčí toho svého pastýře, hospodina, nad sebou samým, tak vidí to úplně stejně. Že Bůh s ním nakládal ne podle jeho zásluh, ale podle svého velkého milosrdenství. Víte, ve stejném duchu jednal i Jákob ve chvíli, kdy utíkal od Lábana. Ve chvíli, kdy na něho dopadla tíseň z toho, co bude následovat, tak on prohlásil Genesis 32.11, nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které si svému služebníku prokázal. Hospodine, nejsem toho hoden, protože já jsem si nezasloužil toto, ale ty jsi se smiloval. A teď bychom mohli vzpomenout Josefa, 1. Mojžíšova 39.21, písmo tam říká, Hospodin byl s ním a rozprostřel nad ním své milosrdenství a zjednal mu přízeň u velitele pevnosti. On byl ve vězení, ale Hospodin rozprostřel nad ním své milosrdenství. Nebo třeba Noemi a Rut, 2. kapitola 20, tam čteme, řekla Noemi své snaše, požehnám buď od Hospodina, který neodňal od nás své milosrdenství. Když u tohleto slovo, tak se mi opravdu zmocní takový zvláštní pocit. Představte si Noemi, ona přijde do manžela v té zemi, do které odejdou z Izraele, v té moabské zemi. Přijde tam o oba dva syny. Odradí i jednu snachu, která odejde, vrací se s ní pouze Rut. Ona přichází jako vdova a její snacha přichází jako vdova. A ona své snaše říká, představ si, Rut, Hospodin od nás neodňal své milosrdenství. Je to možný? A jak uvádí důvod? Naplnění slova z Hospodinova z 2. Mojžíšovi 26, tam čteme, prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a moje přikázání zachovávají. Pokud nacházíte i během toho života něco, co nevykazuje možná prvky milosrdenství, možná se i zlobíte na pána v některých rozhodnutích. Zkuste si představit toto, čím prošla tato žena.
ona říká, Bůh nevzal milosrdenství, protože kdyby ho vzal, dopadli bychom úplně špatně. Ale všechno, co Bůh udělal, má svůj smysl. A chtějme vidět jeho milosrdenství, Rut. A výsledky těchto starozákonních lidí, víte, mě uchvacuje, že to nebylo mlčení. V mnoha případech ne. Žasněte se mnou v písmu, alespoň nad některými slovy uznání a vděčnosti, kterých je opravdu v Biblii nespočet. Já uvedu jenom několik, abych vás nabudil číst Bibli v tomhle směru. Že přesto všechno lid Boží opěvoval Boží milosrdenství. A to neznal Ježíše Krista. Nímejte, neznal milosrdenství, které se sklonilo v Kristu ke každému z nás. Například první paralipomenom 16.34. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Žalm 36.6. Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá k nebi, až k nebi. Tvoje věrnost se dotýká mraku. Ne, neviděli dál, ještě nelétali s letadlem nad mrakama. Ale oni šli tak, jak jim to dovolovala mysl. Dotýká se mraku. My bychom mohli dneska říct, že se dotýká galaxií. My víme, ještě vidíme dál. Žalm 36.8. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Žalm 66.20. Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 5.8. Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu a klanět se při tvým svatým chrámem ve tvé bázni. Víte, kdo z nás, když jsme přicházeli dneska do shromáždění, kdo z nás měl v srdci přesně toto slovo, pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet? Ne proto, že jsem si ten čas nějak ušetřil, nebo že jsem takovej či makovej. Ne, pro tvé hojné milosrdenství, ty jsi se nad mnou smiloval, ty jsi mi to dovolil dnes večer. Žalm 136.2. Chválu vzdejte Bohu, Bohu, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Pánu, Pánu, jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná veliké divy, jeho milosrdenství je věčné. Ano, to byli starozákonní křesťané, kteří viděli milosrdenství Boží na každém kroku. Pojďme k novozákonním. Uznali Pánu také to milosrdenství? A apoštol Pavel Římanům 12.1. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. 1. Petra 1.3. Petr říká, veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal zkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Ano, díky Božímu milosrdenství smíme mít nový rod, být znovu zrozeni. A teď bychom mohli dlouho pokračovat, ale my zakončíme otázkou, tuhle biblickou, co mi a uvědomění si toho milosrdenství našeho pastýře vůči nám. Vedle té dobroty. Víte, já myslím, že nejvyšší čas na bilancování, nejenom, že se blíží podzim roku 2020, ale i mnozí z nás se pomaličko jistě blížíme k podzimu života, je nejvyšší čas na bilancování, jak jsme na tom byli v jeho stáru doposud. Podle toho, jak vnímáme minulost, podle toho bude vypadat i budoucnost. Jestli jsme viděli toto všechno, budeme v tom pokračovat a vděčnosti žít a pokud ne, pokud jsme reptali, budeme reptat dál. Stačí se ptát, měli jsme podíl na tom stejném, co David? Pokud ne, je zapotřebí zkontrolovat si svého pastýře. Kdo nás vůbec pásl, kdo nás pase? A kdo nás následně ustájí ve svém věčném ovčinci? Podle toho, jaké budou naše reakce, točí se pozná i náš vztah a naše důvěra vůči pastýři. Stejně tak náš vývoj ve stádu. Víte, je velmi na místě se ptát, kolik současných křesťanů má stejný vztah ke svému pastýři jako tenkrát David, ke svému Bohu. Kdo v těchto dnech skutečně neochvějně ještě věří tomu, že za vším, co ho potkalo a potkává, je ta úžasná Boží dobrota a milosrdenství. Kolik ještě takových Noémi chodí tímto světem a říkají, podívej se, přes to, co jsem prožila, čím jsem prošla, Bůh je milosrdný. Ano, nejenom když se těšíme plnému zdraví, když je rodina v pořádku, když jsme všichni spolu, když příjmy rostou, když nás obklopují dobří přátelé, ale i tehdy, když strádáme, když trpíme nemocemi, když musíme přihlížet, jak naši blízci trpí, když odchází, když ztrácí možná zaměstnání, když možná nemáme, co bychom si přáli, když se nám ne vše daří, jak bychom si přáli, možná když nás i zradí ti nejbližší.
Víte, právě toto jsou chvíle, které prověřují vaši a moji důvěru v dobrotu a Boží milosrdenství. Nemáme radost jako rodiče, když naše děti v nás vidí dobré rodiče jenom tehdy, když jim dáme, co si přejí. Máme radost, když naše děti v nás vidí dobrotu i tehdy, když jim odepřeme to či ono. Jak vidíte, tady už v duchovním slova smyslu nestačí jenom zbožné řeči. Tady je zapotřebí víc. Tak se stačí ptát, mohu i nad tímto mým zhrouceným světem svých nadějí a plánů prohlásit, dobrota a milosrdenství mě budou provázet? Když doteď jsem to tak neviděl, budu moci říci, že to bude v budoucnu? Víte, je to vážná otázka. Když to nemůžeme upřímně prohlásit o včerejším dnu, budeme to moci říci o zítřku? Asi těžko. Tak se zkuste spolu se mnou pohlednout za minulými dny života. Jaké byly? Jaké bylo jaro, léto a podzim? Odpověď na tuto otázku pak napoví i to, jaká bude zima v našich životech. Protože je to právě tento pastýř, dobrý pastýř, který si nás z těch pastvin, na který nás pase, odežene jednoho dne, nebo lépe řečeno odvede do svého ovčince. Je pravda, že některé cesty, po kterých nás pastýř vedl, se nám nejednou zdály, že nikam nevedou, nebo že jsou to slepé uličky. Jednou jsme si říkali, tohle nemůžu vydržet, tohle nad mé síly, nad síly mojí rodiny. Zažili jste možná někdo dny, o nich jste si mysleli, že nebudou mít konec. Ale nakonec buďme upřímní. Vše se obrátilo k dobrému, k našemu užitku a pokud ještě to tak nevidíme, věřte, že všechno se obrátí, protože my lidským rozumem to nemůžeme pochopit. Přirozený sklon strachovat se, pečovat a stále se ptát, proč nám denně stěžují přijímat tu Boží skutečnost. Ale nezapomeňte, on moc dobře ví, co činí a nic v našem životě není slepá náhoda. Tak pojďme, bratře a sestry, děkovat Pánu Bohu za jeho dobrotu i dnes večer. Pojďme děkovat za jeho milosrdenství během celých těch let, kdy jsme na jeho pastvě. Každý víte, kolik let už jste v tom stádu. Vždyť to byl on, kdo nám celá ta léta pomáhal. Kdo byl s námi dnes a denně a pomáhal nám to nevzdat, pomáhal nám neutéct z té pastvy. A i když byl to on, kdo nás hledal, byl to on, kdo nás ve své dobrotě a milosrdenství našel. A je to on a bude to on, kdo chce s námi jít i do budoucích dnů. A tak to nevzdávejme. Naopak otevřme se pro to jeho milosrdenství, aby jeho dobrota mohla do nás proudit každý den. Ustavičně a neustále. Ano, do těch našich všedních dnů, do všech starostí, trápení možná, které jsou před námi. Vždyť, jak víte, z písma jeho zdroj je prostě nevysychající. Jen tak budeme moci v každém čase volat s Davidem, dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého života. A to neviděl do příštího dne. Neviděla nějaké bude počasí. My už si můžeme zjistit aspoň, jaké bude zda počasí, jestli nás Pán Bůh provede, nějak bude k nám dobrý, když chceme nějaký výlet. David neviděl, jaké bude zda počasí. Ale viděl, že Bůh k němu bude dobrý, že k němu bude milosrdný. A musím vám říct, že není nic krásnějšího, než vědět, že ta stejná Boží dobrota a Boží milost s vámi jde vstříc budoucím dnům a roku. A tak si vychutnávejme. Amen.

Vyslechli jste si 21. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás ve stejném vysílacím čase zveme k poslechu další části.

Hospodin je mojou silou a mojím štítom. Na neho sa nadeje moje srdce a preto mi bude spomožené. Moje srdce bude plesať a budem ho oslavovať svojou piesňou.

Byl pak člověk mezi farizeji jménem Nikodem. Před ním muž mezi židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť žádný nemůže činit divy, které ty činíš, není-li s ním Bůh. Ježíš mu odpověděl a řekl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodem mu řekl: Jak se může člověk narodit, je-li starý? Může snad opět vejít do života své matky a narodit se? Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha svatého, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr kam chce věje a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha.

Nikodem mu odpověděl a řekl, jak se mohou ty věci stát? Ježíš odpověděl a řekl mu, ty jsi mistr v Izraeli a toto nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že co víme, mluvíme a co jsme viděli, dosvědčujeme, ale svědectví naše nepřijímáte. Pozemské věci mluvil jsem k vám a nevěříte. Jak uvěříte, budu-li vám říkat věci nebeské? Neboť žádný nevstoupil do nebe, než ten, jenž se stoupil z nebe, syn člověka, který je v nebi. A jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí být povýšen syn člověka, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.

Neboť neposlal Bůh syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho. Kdo věří v něho, nebude odsouzen, ale kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného

Neboť zajisté každý, kdo činí zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby nebyly trestány jeho skutky. Ale kdo činí pravdu, jde ke světlu, aby bylo zjeveno, že jeho skutky

Když člověk ztratí zrak, stane se spousta běžných činností téměř adrenalinovým zážitkem. Zkuste si třeba projížďku pražským metrem, nebo chůzi po rušných křižovatkách, hučí kolem vás nákladáky. A co takhle? Třeba se potopit pod vodu s dýchacím přístrojem. Jediné spojení se světem vám zprostředkovává ruka potápěče. A v těch nejtěžších životních situacích mě drží za ruku můj nebeský otec.

Tvé slovo je útěchou a radostí mého srdce. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine,

plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.